Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda po zadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no, takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Mojepneu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. I ty, které?

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Do krásna, do krásna vede cesta.
5: Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
6: Nehodaná zprávě teď potrápí na Šumbersku u obce Malá Morávka. Na trase Červený potok Hanušovice. Tady bouralo nákladní auto. S komplikacemi musíme počítat taky na Břeclavsku. Na trase Drnholec Pasohlávky. Tady stojí po nehodě odstavené osobní auto.
7: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní sucho nejspíš zdraží pitnou vodu. Můžou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Přesné ceny budou jasné nejpozději v prosinci.
8: Morava aktuál.
9: Karviná bude mít nové lákadlo. Město připravuje projekt venkovní lezecké věže s zakrytým bazénem v části hranice. Bude vysoká přibližně 15 metrů. Rozšířit má nabídku vyžití nejenom pro zkušené lezce, ale taky pro děti a začátečníky. Záchranáři ve Šternberku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů korun vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
10: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až 3 výjezdovým posádkám a má garáže pro 3 sanitky. Dosavadní stanice Vývavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
8: Rádio Čas. Sport.
9: Hokejisty Vsetína čeká domácí pohárové utkání. V rámci MOL Cupu už dneska přivítají pražskou Bohemku. Dnešní utkání s Bohemians Praha má výkop o 15:30 odpoledne na fotbalovém hřišti Velhotě u Vsetína. Dnešek bude jako malovaný. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po celý den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: které milujete. Tak všechny čudlíky zapnuté, všechna udělátka se rozsvítila a my vítáme další den, vlastně už uprostřed pracovního týdne, nebo ne? Poslední zářijový, ne, co je?
1: Ne, nic, já se dívám na dnešní jméno v kalendáři.
0: Jo, takhle ještě koutky dolů, já říkám, co se děje.
1: Ne, já jsem se dívala na dnešní jméno v kalendáři a říkám si, jak já ti napovím.
0: Uvažuji, jestli mi 30. září něco říká podobně.
1: Myslím si, že
0: jedno
1: ne.
0: Jedno jméno, vidím jenom jedno jméno.
1: No, ale myslím si, že ti to rozhodně nic neřekne.
0: Potěšilo by třeba maminky v porodnicích, které čekají ať už chlapečka nebo holčičku a zvažují, jako prostě ještě se nerozhodli pro jméno, šli by do toho?
1: No, nevím, jak by zněla zdrobnělina. Tam si nejsem jistá.
0: Jo, takhle. Mm-hmm. No. Dobře.
1: Tak, takže už rovnou jdeme na svátek?
0: No, jasně.
1: Dobře. Tak je to někdo... Je to mužské jméno.
0: Ano.
1: A dokonce je i svatý.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Potom byl významný ten pražský, což byl český filozof a kazatel, spolupracovník Jana Husa. Dokonce.
0: Není to I, že?
1: I?
0: I to není.
1: I co myslíš I?
0: Jako Ignác třeba.
1: Ne, ten už byl.
0: Dobře, mm-hmm. Fajn. Ale je něco podobného, jakože tak, jakože...
1: Jeho křestní jméno nesl i pan Klapka, což byl český spisovatel, dramatik a novinář.
0: Aha, tak já znám jenom Jerome Klapka, Jerome, ne? Byl přece nějaký...
1: Ale jako jo, vlastně.
0: Jeroným?
1: Ano!
0: Jeroným Pražský! Aha, potom a podobně takové ty věci.
1: Jo, ale na to bych nepřišla, to se dobrý.
0: No nepozor, ale jako Jerome... To jste rád...
1: Jerome, no.
0: Jo, tak Jerome. To řekla dobře, Jeroným. Mm. To je hezké, to se mi líbí.
1: Jeroným Pražský,
0: snese ano. Snese Matrika ještě Radim Soběslav Jeroným Bednář?
1: Já myslím, že Matrika snese
0: nebo
1: úplně všechno.
0: Nebo Radim Jaromír, ne, Jeroným Bednář Sobě... Ne.
1: Já bych řekla, že Matrika a papír snese všechno, ale já už ne, jo.
0: Jo, takže.
1: Protože bych říkala a vysíla Radim Soběslav Jeroným Bednář.
0: Přesně tak.
1: A bylo by 9.
0: Ne, vždycky by se z mě zeptala, jestli cítím víc jako Sobeš nebo jako Jeroným, ano.
1: No a Jeroným, ale zdrobnělina. Jeroušek?
0: Jo.
1: Jak ti říkají doma?
0: Nebo
1: chápeš?
0: Možná Jarda. No nic. Pro vás Jeronýmové hezky.

0: jedna za druhou hity, které milujete, Lenča Radim, Rádio Čas, hezký nový den a zároveň poslední v září, 30. září je dneska.
1: Krásné, dobré ráno, mimochodem já, když jsem šla dneska do práce, je tam trošku frišno, prosím vás, odpoledne bude krásně, ale teď je tam frišno.
0: Trošku moc.
1: Mhm. Tak jsem si říkala, že jsme včera zapomněli jedno téma probrat.
0: Mhm.
1: A to téma je pudr.
0: Ježíši Kriste, ano. Nervy moje a podobně, jo, girl.
1: Ráďa si totiž kupoval pudr.
0: Ano, přesně.
1: Říkal, že to probereme do éteru, takže já jsem tu historku ještě neslyšela.
0: A už jsem ti to řekl vlastně jako mezi dveřma tam v té kuchyňce.
1: A to bylo krátké, takové nekušaté.
0: Zabírají nás pro televizi Relax, kde prostě vidíte to nejlepší z našich rán, ranní káva s Rádiem Čas.
1: A já bych řekla to nejlepší z našich rán, ale ne z nás teda.
0: Oni to tak se stříhají, jakože to ukazuje nejlepší z nás. Jo, tak myslíš fyzicky z nás.
1: Fyzicky, vizuálně,
0: fyzicky z nás,
1: no.
0: Ano, já si myslím, že to je o těch úhlech.
1: Já si myslím,
0: že kdyby byla kamera tam a ty jsi měla tady, jakože třeba sluníčko by tě zabíralo.
1: Přesně.
0: Tak oba dva, jakoby pár prášku míň.
1: Ano, je to pravda. Prosím vás, přátelé, váha je vždy o úhlech.
0: Jo.
1: Ano.
0: Aha.
1: Dobře, tak jdeme k tomu pudru, pojďme.
0: No v každém případě si pamatuju vlastně ten předvoj před tím, než jsme začali vysílat, tak jako nejvíc se řešilo právě make-up, protože přece jenom musíme nějak vypadat a u holek se to musí třeba trošku jakoby i přefiknout některé věci, aby na obrazovce vypadal normálně, to jsem poučený, to plně i ve filmu a tak dál, ale i kluci, tak já používám od jisté doby vlastně krycí 50, protože oba máme občas jako stejný problém s pletí, ale na to se ještě musí hodit ten bezbarvý pudr, abychom se neleskli, že jo, v rámci možností. V letě se někdy lesknu jen tak na okraj, no, když mám emoce a tak dál. No nicméně ten zásadní, kdy jsme začínali, vlastně ten došel, tak jsem se mu poděkoval, no a šel jsem hledat nový, říkám, nebudu pořád někoho vysílat, tak v Praze jsem se procházel po obchodním centru a já měl jsem falešnou píchu, já jsem myslel, že to zvládám, protože pozor, ještě perlička bokem a já to strašně cením. Ve vedlejší uličce jsem viděl pána, který si šel cíleně pro ochranu, pro kondomy a vybíral i nějaké propriety k tomu a vypadal velmi hrdě.
1: Jo.
0: Tak já říkám, tak když on takhle přirozeně, tak proč ne já? Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný. Jako. Jednak jsem použil umělou inteligenci, ale hlavně taky už jak něco pochytíš, jako vidíš různé reelsy, tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní. Pak jsem viděl tu naši českou D, jo, a pak jsem si, bohužel nebyl tam dobrý odstín, no, tak jako 10 minut jsem tam strávil, ale měl jsem falešnou píchu a chvilku jsem dělal jakože...
1: Ty jsi byl vlastně úplně stejně pyšný jako pán, který si šel koupit kondomy.
0: Ne. Ten tam zůstal a fakt jako já mám pocit, že stál i u lubrikační gelu a vůbec se s tím nepáral. A mi se to strašně líbilo.
1: No já si právě říkám, jak to, nebo si představuji, jak on tam vypadá, jak drží tu krabičku, víš, a říká, dneska.
0: A měl ještě velké balení, to říkám, boj. To taky
1: zajímavé.
0: Za to já jsem si připomněl trošku, jestli pamatuješ můj báječný rozvod Eliška Balcerová, no. Že jo? Jaký ten odborník poslal do toho sex shopu a podobně, že jo?
1: Jo, no, tak.
0: Na době jsem potkala každého, kterého jsem znala, no takže tak, ale mám, a dobrý?
1: No jo, dobrý, vypadáš skvěle.
0: Mám odstín, mám trojku, jakože nemám jedničku, protože ta jednička to je, vypadá jako bílé a priťupně, tak já mám trojku a mám nějakou light plum nebo něco.
1: Light plum?
0: Ano, přesně.
1: Počkej,
0: tak
1: jsi, jako, ne, ty jsi mi říkal,
0: světlá broskev. No to plum si ne plum. Peach. Light peach. Ano,
1: light
0: tak,
1: peach.
0: Ano, takže.
1: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp.
0: Ano, ano.
1: Mám light peach.
0: Light peach, ano, přesně tak, jo. Což mi vlastně připomnělo, ještě než si dáme horoskopy, jo, protože taky rozkoukáme, tak za chvilku mám pro tebe tak jako mikrokvíz, protože
1: těším
0: ty chystáš za hodinu, víš, nevíš,
1: ano.
0: Ale ono to bude spojené i s bonusem, takže pokud chcete slyšet víc, tak vydržte a nespějte ještě další 3 minuty.

0: Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, pokud jste ještě neprobraní, rádi připomeneme Lenče Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Do trojky, nebo takhle vlastně čtveřice, taková základní čtveřice, vždycky kolega redaktor, dneska tady kolega Honza Gavelčík, v celou čerstvé zprávy staví se na Víš nevíš.
1: Redaktor?
0: Redaktor.
1: Jo, já si říkám, já jsem slyšela redaktor a
0: ale
1: říkám...
0: Ale si tak Honzu uložím v mobilu.
1: My máme nového kolegu.
0: Ale pozor, já myslím, že to by byl samec. Mm-hmm. Myslím, že redaktor by byl opravdu samec a fakt by se o něho prali jak ženy, tak muži.
1: To je ten, co si kupoval ty kondomy v tom obchodě,
0: ano,
1: s tebou.
0: Ano, to byl redaktor. To byl redaktor. Tak a mimochodem znamení Taurus, to znamená v bejku. Mm-hmm. A jako věřil by si, a dokonce i chlapi, kteří jsou heteráci a mají rodiny a podobně. Jo, a zanáší s jinými holkami, tak kolem něho budou tát a budou taky jako ahoj Radku, napojíme na pivo a podobně.
1: Jo, přesně, tak to je přesně redaktor.
0: A to dělají jenom rána, no a do čtveřice Milan Gelnár už za chvíli, to je taková ta základní osádka. Lenča chystá jako, to tam je úplně jako vypnutá, přepnutá do tvůrčího módu Víš nevíš,
1: ano.
0: S dnešním datem, tak já ti dám jenom takové malé podle... Samozřejmě jsem ti něco donesl, že jo?
1: Já se těším.
0: No.
1: Jo, počkej, ty jsi mi něco donesl.
0: Něco jsem ti donesl a dokonce jsem ti napsal, že to bude ovoce. Tak
1: dobře.
0: Jenom jako jestli víš, o jaké půjde. Říká se, že hodně typické je kousnutí do tohohle plodu, protože fakt jako to výrazně křupe. A opravdu je plné vody, obsahuje jako hodně vody, to znamená v létě tě krásně osvěží. Jo?
1: Naši.
0: Víš co? Tak jo.
1: Ne.
0: Hezký den všem.
1: Já jsem to trefila ne poprvé.
0: Nemáš se hrabat lidem v taškách.
1: Ale já miluju Naši. Já jsem se nehrabala, já vůbec jsem nevěděla, že jsi to donesl. Ale já ho zbožňuju. Prosím vás, Naši, to je něco mezi hruškou a jablkem. Je extrémně šťavnaté, mě to moc chutná a právě se to vyznačuje tím, že když do toho kousnete, tak to prostě křupne. To si nakrájíme společně. Děkuju.
0: Ne, to je v pohodě. Nevím, v jaké fázi bude, ale mi se na nich líbí jedna věc. Oni, i když jsou zralé, tak vydrží opravdu dlouho takhle, jo, protože jablka začnou brzy odcházet. Já jsem věděl, že ho budeš znát, ale spíš jako pomocí těch indicí, jako jestli k tomu dojdeš. Strašně mě vždycky vyklidňuje ten obal, ten pěnový obal. No, udělej ASMR, přesně. Jo, no tak jako není to nádhera. Hele, dá se to zvládnout, protože jako sice se to prodává na kusy, ale jako cenově si můžete udělat radost a vím, že když jsem jí měl, protože říká se taky někdy asijská hruška vlastně, ano. Naši a podobně, tak když jsem jí měl, tak byl to zážitek. Jo. Hmm. Jako věděl jsem, že znát budeš, ale spíš pomocí těch indicí, dívejte se.
1: Jo, to miluju, jako druhá. To mi teda udělalo velkou radost.
0: A co ti cinklo, to křupnutí?
1: To křupnutí. Já jsem si to úplně představila, protože vždycky, když do toho kousneš, i když si to nakrájíme, se ráda krájím to Naši, tak když do toho kousnu, tak to prostě křupe pořád.
0: A propo, to prý je v rámci doporučení někdy jako prý mývají trošku víc specifickou chuť a prý je to nejlepší právě jako nakrájené k něčemu nebo součástí salátu a tak dál.
1: I love it.
0: Tak posílám dál, stejně tak jako Milan posílá to, na co čekáte.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude z pohledu hvězd energeticky vyrovnaná. Na nebi jsou sice silné hvězdné aspekty souladné vítané, ale také větší množství otravných hvězdných aspektů nesouladných. Hůře nám půjdou vztahové záležitosti a také budeme mít sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Nudit se tedy rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby budou mít chuť na vzdělávání a poznávání nového. Raci mohou vylétávat jak čertík z krabičky a štíři budou snadno prosazovat svou. Berani budou hodně impulzivní. Střelci mají šanci na novou lásku a lvi se budou předvádět v celé své kráse. Panen by se měl držet štěstí. Kozorozy budou dělat jen to, co jim přinese nějaký nejlépe finanční užitek a býci i přes hvězdné tlaky mohou častěji prokazovat svůj klid a nadhled. Blíženci budou mít chuť užívat si na poli sexu. Váhy mohou být úspěšné ve vyjednávání a vodnáři budou mít den neslaný, nemastný. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Filmtime na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Krásný den, hezké rozkoukávání se novým dnem anebo práci, nevíme, v jaké fázi svého dne se nacházíte. Poslední zářijový s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Rovnou do vás pálíme zlatou větu, pokud jste ji neslyšeli třeba odpoledne nebo v podvečer už včera, ale aktuální zlatá věta Rádia Čas zní: úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Teda přijdou mi teda, nechci říct, že čím dál složitější, ale fakt jako je to hra se slovíčky, to se mi líbí.
1: Musí se člověk hodně soustředit, aby si ji zapamatoval, po případě někam zapsal.
0: Leni, zopakuj, klidně, ty to máš ráda.
1: Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje.
0: Takže posíláme dál, samozřejmě registrace do soutěže Zlatá věta Rádia Čas stále probíhá. Nám je dneska opět až 7x, denně vám zprostředkujeme tu možnost vyhrát po 1000 vždycky. Mm-hmm. Jo?
1: Důležité je se zaregistrovat na časradio.cz, potom být na telefonu, znát zlatou větu a 1000 může být ve vaší peněžence.
0: No, jinak dneska to bude taková velká výzva, challenge pro nás, pro všechny, protože jako skritizovat sami sebe, někdy druhé umíme, ale pochválit se, to je opravdu jakoby věc a o tom to bude. V čem jste opravdu dobří. Pochvalte se, podrbte se takzvaně za uchem, v čem vy konkrétně jste opravdu dobří.
1: My jednou za čas tohle téma máme a většinou je to takové nejmrtvější téma, protože...
0: To rozpaky, no.
1: Tak, no. Ale na Facebooku už se to trošku rozjelo. Pavla píše, sice samochvála smrdí, ale prý jsem dobrá ve zdobení dortů a ve stříhání psů.
0: To se mi líbí. To je přesně ono, to je ukázka, jinak já otvírám právě teď WhatsApp, takže taky se můžete činit, jo? Napište SMS, případně WhatsApp 776612800. Máme tady už dokonce některé reakce na to, co jsme dneska řešili od té 6. hodiny raní. Lenče špatně slyšela slovo redaktor, jo?
1: Ano.
0: Slyšela jako, že to je nový kolega Radektor.
1: Radektor.
0: Hele, Radektor tam zazněl, tak jsem to slyšel. Fakt? Bob se tě zastává, jo? Takže jsi šel taky Radka, já jsem ho řekl.
1: Možná jsi řekla, redaktor, a já jsem si fakt říkala, kolik lidí tady máme nějakých nových.
0: Mm-hmm. A Honza se provokuje, ale dobře.
1: A co Honza píše?
0: Rádio Lenka je chytrá holka z Brna. Naši u nás pozná každý, tedy v Brně. U vás rostou naši?
1: Naši. Ne.
0: To je plot asijské hrušky, já který vím, jsem ti dal před chvílí.
1: Ano, my teďka skáčeme. No,
0: prosím vás, nepište fakt, řekl redaktor, teď jako proč to začínáte? No má... Já si musím půjdat do záznamu, nebo co?
1: Já jenom pro ty z vás, kteří třeba teď přišli k rádu, tak bylo to tak, že Ráďa chtěl říct slovo redaktor Honza Gavelčík, ale já jsem slyšela redaktor a Honza Gavelčík a říkala jsem si, že máme nového kolegu. Ale tak evidentně naše posluchači taky slyšeli Radka Tóra. Hmm. Možná vidíš do budoucnosti.
0: Já si myslím, že to je davová psychóza. Že to je davová psychóza, prostě tady princezna, protože ona tak ovlivňuje davy a slyšela jsem redaktor a všichni Tór, milujeme Tóra. Ano, přesně takhle to bylo.
1: Jakože já ovlivňuju davy, jo?
0: Už prosím vás ani jeden WhatsApp, jakože jste slyšeli redaktor, jo? To radši řekněte, že Lenče je chytrá holka, která pozná naši, jo?
1: Poznám. Jinak naši, co mi dal Ráďa, tak v Brně teda nerostou, jenom
0: ne, to
1: supermarketu.
0: Ne, ale mohl žertovat Honza v tom slova smyslu, nebo já nevím, máte tam nějaký velkosklad naši, nebo něco takového? Ne?
1: Já myslím, že tam máme úplně jiné věci, než naši v Brně. V Brně je to jede úplně jiným směrem,
0: ano,
1: než ovocným.
0: Dneska zdokumentuju, ano, přesně tak.
1: Jedeš.
0: Jo, dneska jdu pozdravit Brno, zkontrolovat právě našoně, což je strom, kde roste naši v Brně. Můžeme jít dál.
1: A pod tím stromem nejraději relaxuje redaktor.

0: Dvakrát, ne, třikrát v životě jsem bouchl, ale opravdu bouchl.
1: Jako já. Myslíš, že jsi, jako ty jsi vybuchl?
0: Emočně bouchl, jakože opravdu jakoby sbírám hodně, jako červenám podobně, je mi zle, omdlívám, ale třikrát v životě jsem bouchl. Máte nakročeno. Máte nakročeno, milí posluchači Rádia Čas. To prostě jako máme úplně jiné téma, najednou tady prostě píše pro změnu Hanka, myslím, že to je Hanka posluchačka. Já myslela, že to byla cílená přesmyčka, nebo je Rádia Dyslektika slovočetl. Já jenom připomínám, hele, já čekám na záznam monitoringu z této hodiny, protože to je vždycky jako zpětná vazba ob hodinu. Já si to dneska najdu ještě, jo?
1: Yes,
0: takže pustíme v přímém přenosu, co jsem řekl nebo neřekl. Jestli jsem řekl redaktor nebo redaktor, protože buď to funguje opravdu davová psychóza, anebo se možná omluvím. Největší, ale jenom možná.
1: Ale je to krásné, jak největší hvězdou dnešního ranního vysílání na Rádiu Čas je redaktor.
0: Lidi chtějí zpestření. V každém případě, když jsme u těch hvězd...
1: Já chci rubriku Radka Tóra. O čem by mohla být rubrika Radka Tóra?
0: Se kterou jsem včera spal. Přesně tak, no. Redaktor Kanec, ano. Přesně
1: redaktor
0: tak.
1: Kanec. Ano.
0: Mimochodem povláním redaktor, redaktor... A povoláním Kanec. Tak.
1: Jak se živíte? Já jsem redaktor. Redaktor. Jo, to je dobré, to je dobré.
0: Tak už máme novou postavičku na tričko. Tak. V každém případě, když už jsme u těch hvězd, nevím sice, jako jestli dosahuje takové slávy jako redaktor, ale ještě jednou bychom chtěli zmínit.
1: Ano.
0: Ty si potom vybereš písničku, kterou s ním máš spojenou. Koutky dolů, ty ho moc neprožíváš, že ho moc neprožíváš?
1: Neprožívám ho, já ho prožívám jako muže a jako umělce, ale není to člověk, kterého
0: by si se, přesně tak, jako pustila. Pouštěla v autě.
1: Tak, ano,
0: přesně
1: ano.
0: Tak. Já třeba mám od něho jednu, pro kterou jsem měl slabost, byla to spolupráce. Schválně, jo, teď vám trošku načrtneme, o čem je řeč.
1: Prosím vás, a není to o Radkovi Tórovi?
0: Ne, ne, ne. Je to o první oficiální potvrzené hvězdě dalších Colors of Ostrava, protože teď to vyjel úplně všude a je to jméno, které známe, jo? Na rozdíl od těch, když je to generace Z a my už vůbec nevíme, kdo to zpívá. Jo?
1: Tak.
0: Mi se hodně líbila jedna spolupráce s Pet Shop Boys, Song No Regrets, jestli víš. To mám nejradši, klidně od dotyčného.
1: Klidně pusť, protože já třeba od něho mám raději takové nabitější pecky.
0: No ne, ne, říkám, vyber si, jestli ti něco
1: a
0: napadne.
1: A Angels třeba se mi úplně až tak jako to nešlo úplně
0: kolem. Hlavně na ráno ani, jako si ne, myslím, ne. Že ne. No.
1: Tak je nějakou odpalovačku. Pusť.
0: Dobře, tak já jdu hledat odpalovačku a možná bychom mohli prozradit, o kom, že to mluvíme.
1: Jo, prosím vás, velká událost, velká informace. V červenci 2027 budou Colors of Ostrava, další běh, jo. Přesněji od 21. do 24. července. A hvězdou, která potvrdila svou účast, tady přijede do Ostravy, je Robbie Williams.
0: Chápete to? Tak dokonce i Robbie bude dobývat jakoby naše končiny. Já myslím, že to budou zase. Já myslím, že dotyčný den bude vyprodaný.
1: 100%. A já si myslím, že se sem Robbie Williams hodně hodí, protože já, když jsem viděla záznamy z jeho koncertů, tak on teďka nosí černé linky okolo očí. Tak to je úplně jako ostravské.
0: Jo, no, jako na havíř.
1: Havíř,
0: jako horník, na havíře. Jako horník, přesně tak, no.
1: Takže Robbie Williams na havíře přijede.
0: Navíc má za sebou takovou, on to přiznával, takovou tu krizi, která když klepala na dveře 50, tak to prožíval, nějak nám hubnul a strašně chodil do posilky. Mám pocit, že teď už tak jako se na to v nejlepším slova smyslu vykašlal a prostě si užívá života a vypadá skvěle.
1: Mimochodem, tady se koukám, že dokonce toho Colors of Ostrava vzali ve velkém, protože prý už jsou v prodeji i na oficiálním webu vstupenky. Takže pokud chcete vidět Robbieho Williamsa naživo, tak asi máte fakt možnost.
0: Já bych řekl tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, hity, které miluje Talent Show, radím, dobré ráno.

0: Jsme teď trošku, ale tak jsme opravdu udělali gesto na Rádio Čas, pohonili tričko organizátorům Kalezo Ostrava, jo, takže čekáme, když tak nějaké volňásky, protože jsme připomněli, že teda Robbie Williams je první oficiálně potvrzenou hvězdou, jenom prosím vás nezapomeňte, že už takhle, ode dneška za dva měsíce už bude dávno po všem, po velké oslavě 28. narozenin Rádia Čas, Mustang Arena v Ostravě a taky čtyři velké koncerty v jednom, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo a v neposlední řadě víc než hodinová show Europe, jo, takže mega koncert Rádia Čas, na to teď myslíme nejvíc. Předprodej ještě běží, Lení?
1: Ne, mega.
0: Jasně,
1: časradio.cz.
0: Tak jenom posíláme do světa. My se teď vybavilo, protože se koukám, jak žijou naše sociální sítě, hlavně WhatsApp. Jak se to říká, když zatýkají člověka? Neříkejte, co nechcete, aby to bylo použito proti vám, něco na ten způsob, že jo?
1: No,
0: vždycky při tom zatýkání to říkají. Máte dovolení,
1: právo
0: mlčet?
1: A nevypovídat může být použito proti vám. Tak.
0: Tak si takhle cítíme. Jednak já jsem Lenču obdaroval krásným plodem naši.
1: Ano. Obdaroval mě krásným plodem.
0: Ano, přesně tak. Během našich spousty teorií a ochutnávek, teda ještě před ochutnávek, zaznělo třeba to, že naši nerostou v Česku, že jo?
1: V Brně, no, na našovníku.
0: V Brně, dobře, tak jo. Tak první zpráva. Dobré ráno, Lenko, a radíme. Naši roste i v České republice. Kamarád má na zahradě v Dolních Dunajovicích. Hezký den.
1: Hezké.
0: To nepopíráme, protože, ale předpokládám, že to bude níž, ne, nikde, ne?
1: Já si myslím, že asi jo.
0: Dolní.
1: Ale v Brně ne.
0: Andrej, díky moc. Nicméně ještě něco zaznělo dneska několikrát a teď přišla jako WhatsApp zpráva. Poslechneme
1: musíme to
0: si
1: zase ale uvést.
0: No,
1: jo, protože...
0: schválně počkej, tak já
1: dobře
0: to pustím a hned vysvětlíme.
2: Ano, ale já přispěl k diskuzi. Rozhodně ve vysílání zaznělo redaktor. Lenka to slyšela velmi dobře. Dobré ráno, Lukáš.
0: Lukáši, a vy dobře dojeďte tam, kam míříte.
1: Luky, krásné ráno.
0: Ježišmarja.
1: Ať se vám hezky jede.
0: Další zpráva, naši rostejí u Olomouce. Prosím vás.
1: Jinak se to úplně zvrtlo.
0: Co kdybychom si dali naši milí moji, jakože teď uzavřeme všechno, co bylo řečeno mezi 6 a 6:45 a ještě jednou připomínáme otázku pro tento den. Jo? Chraň vás pánbu, jestli tady uvidím ještě nějaké tečky nebo zprávy.
1: Ale mě to extrémně baví. Jako to je takové dadaistické vysílání.
0: Ano,
1: jo?
0: Přesně.
1: Vždycky
0: tak.
1: Občas padne naši, občas no, redaktor prostě.
0: Ano, přesně. A oni, a to je ta rádio, jo, které se mi doporučila Mařenko.
1: Ano.
0: Tak jo, tak jenom připomínáme, pochvalte se dneska nám taky trochu, když jo už teda vidíme, že WhatsApp funguje nebo Facebook, v čem jste opravdu dobří a neschazujte se, jo, protože někdo, já nevím, říkat ano a potom naletím, ne, fakt se pochvalte, v čem jste dobří. No.
1: Třeba někdo bude dobrý v pěstování naši.
0: Já bych radši zdolal tělo Radka Tóra.

0: třeba kdy byly ještě nástroje, smyčce a tak dál?
1: No, my tak prostě jsme ještě z doby, kdy...
0: No, no, co řekneš?
1: No, kdy písně měly melodii.
0: Nepodobaly se jedna druhé.
1: Nepodobaly se úplně jedna druhé.
0: A dbalo se na text?
1: A těm zpěvákům bylo rozumět. Jo, ale kvalita textu, hele, tak to je prostě v každé době, jsou dobré i špatné. To
0: ano,
1: zase
0: přesně
1: jako
0: tak,
1: se nedá říct. Ale alespoň jsme rozuměli o tom, o čem se v té písni zpívá.
0: Jasně, protože dneska je to podpis dnešní doby a prostě na to si člověk musí zvyknout a nemůžeme hrát jako babičku, o, nejlepší je Dechulka, proba, co to zpíváte. Ale v každém případě dneska je takový ten typický projev, hlavně u některé mladší generace, který je něco mezi pláčem, štkaním a žmolením slov, asi takhle, ne? Říkám to správně?
1: Já bych to lépe nepopsala.
0: Jo, dobře, takže no. No a to je všechno, tak nevím, proč jsme to říkali. Co je? Prostě jsme si pouštěli ze včerejška jednu ukázku a já jsem se tak jako koukal na sebe a na své pocity.
1: Řekni to.
0: A pak jsem řekl, protože jsem sledoval, jako jak jednak, že mě pozoruje tady princezna a jednak jako, že jsem pozoroval sebe a řekl jsem, tak a teď už jsem jako Lenka Líšková a podobně, no, tak jako jsem si trošku zahudral, no.
1: Ale já si myslím, že to je generační, že to není jako, chápeš? A abyste věděli, o čem mluvíme.
0: Ale to mě právě mrzí, jakože já mám něco generačně, protože já nevím, já jsem takový, já myslím, že jsem třeba tolerantní člověk a já nevím vlastně, proč mi to zlobí.
1: Ne, to prostě to je jako, nebo zlobí, no prostě jsme se úplně nepotkali, ale o čem mluvíme, tak je jako vlastně velmi hezký počin. Benny Cristoval vystoupil se symfonickým orchestrem.
0: Mimochodem vyprodáno, plno.
1: Krásné.
0: Sociální sítě a jede to naplno, jako ti, kteří byli, pro které je to srdcovka, tak jako prostě padají do kolen a říkají jako palec nahoru, jo.
1: A navíc já si musím přiznat, že sice jako se třeba v té hudbě úplně jako nestřetneme, ale já mám Benna Cristova velmi ráda lidsky. Já si myslím, že on fakt jako...
0: Je to pracant a hlavně, když jak viděl dokument, třeba...
1: A super člověk.
0: Třeba i právě, když se hledali ti Piráti vlastně Sloních klů a podobně, tak ano, úplně
1: no,
0: normální týpek.
1: No, on je fakt skvělý. Takže jako takhle, ale přece jenom my jsme si pouštěli a my a spíš prosím vás, berte to tak, že jako neštkáme, ale my tomu fakt nerozumíme.
0: Připomíná, měl speciální hosta.

0: asi bych měl říct jméno hosta, ale nevím, jestli to řekne se správně. So nebo sa?
1: So.
0: Sofián Mečmeč.
1: Ano.
0: Tak, výborně. Tak vidíte, Ráďa se učí a podobně. No.
1: Ty ale víš, jako když odhlédneme od muziky, jo, úplně, jo, a podíváme se na jiný aspekt tady toho. Říkal jsi někdy, já jsem si třeba myslela, že tohle nikdy nepřijde, jo, ale že zůstanu stále mladá a že nikdy nepřijde ta doba, kdy třeba něčemu nebudu rozumět. To jsem si třeba ve 20 nedokázala vůbec představit. Mm-hmm. A chápe, že my už tam jsme, že my už tam frfňáme, jako, to je hrozné.
0: Říkám, to mě asi nejvíc šokuje, ale na druhou stranu pak je muzika, kterou i ti dnešní jako poznají, jo, dejme tomu ABBA a podobně, nebo všichni takový ti a jako říkají, jo, ježmara, to se nám líbí. No. Teď je hodně populární na soci. Omlouváme se za filozofickou chvilku, ale prostě to je život sám, hodně populární na sociálních sítích, i když jako mě to přijde mrazivé, jak mladí influenceři, kteří se zabývají muzikou, reakce na muziku, si dávají slavné pecky 80., 90., no. zásadní songy, dokonce i 2000. A hlavně říkají, já vůbec nevím, že někdo takový byl, jo? No. A pak fakt tam padají velká jména. No. Jo, tak jako prostě když je to kvalitka, tak jako se tomu člověk vrátí po 50 letech, no.
1: Prostě tak nějak, a hlavně s něčím se potkáte, s něčím se nepotkáte, jako v autě, když si pustíš Oběda Christová Bomby, anebo asi jo, jako když najdeš na dálnici.
0: Mimochodem, Bomba má prý ten koncert končil. Jo, tak, jen tak jo.
1: Takže to já třeba mám ráda, uh-huh. To můj Marta sice trpí, ale já to mám ráda, takže jenom spíš jako tady v tom úplně nádechu jsme se nepotkali, ale jinak dobrý.
0: Tak.
1: Takže Ben taky už nepřijde tak, za náma nikdy.
0: Jestli dovolíte, my se nakrmíme a napojíme kavem. Pro vás jenom připomínka, dneska se ptáme, i když to znělo, co byste chtěli zkritizovat. Pochvalte se, v čem jste opravdu dobří. Pište, nahrávejte, Facebook, WhatsApp, Rádio Čas vám k dispozici za 5:07 ráno.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe.

0: David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dobré ráno, Moravo.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Vážná nehoda se stala v Ostravě. V Orlovské ulici srazilo osobní auto motorkáře. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky v obci Šenov u Nového Jičína. Na hlavním tahu z Nového Jičína do Opavy. Tady se srazila dvě osobní auta. S komplikacemi teď musíme počítat taky na Šumpersku u obce Malá Morava. Na trase Červený potok Hanušovice. Tady skončilo nákladní auto mimo vozovku a na místě jsou policisté. Problémy jsou i na Břeclavsku. Na trase Drnholec Pasohlavky, tady stojí odstavené osobní auto a s komplikacemi teď musíme počítat taky na dálnici D46. Na cestě z Olomouce do Vyškova na úrovni 13. kilometru srazilo osobní auto zvěř.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdravotní sestry dohlídnou na zdraví pacientů přímo u nich doma. Změří tlak, zkontrolují prášky nebo píchnou injekci. Terénní sestry praktického lékaře by mohly začít fungovat už od příštího roku. Praktici se na tom už dohodli s pojišťovnami.
2: Morava aktuálně.
0: Na cestě z Hlučína do Opavy se musíme připravit na dopravní omezení. Silničáři budou opravovat úsek cesty v Zábřehu u Dolního Benešova. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Mezi jedny z posledních letos zahajovaných oprav v Moravskoslezském kraji patří výměna asfaltů na průtahu Zábřehem. Rekonstrukci skoro za 18 milionů korun začínáme v pondělí 5. října. Opětovné zprovoznění plánujeme během jednoho jediného měsíce. Během prací byl zhotoviteli ze strany silničního úřadu schválen kyvadlový provoz. Střídavý průjezd jedním jízdním pruhem pohlídají semafory, nahrazované případně regulovčíky s vysílačkami.
0: Krajská knihovna ve Zlíně nabízí nové služby. U příležitosti týdne knihoven si čtenáři můžou nově půjčit domů gramofonové desky. Další novinkou je pak využití samoobslužného skeneru pro digitalizaci tištěných dokumentů.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už dneska utkají s hosty Střebíče. Dnešní zápas se hraje od 17:30 odpoledne na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Dnešek bude opět jako malovaný, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7. hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líčkovou.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Barbara poslala zprávu na WhatsApp Rádia Čas. Myslím si, že jsem dobrá ve vaření a pečení, je to můj velký koníček. A jinak hodně, ale opravdu hodně čtu. Naše knihovnice je země už nešťastná. Jsem v knihovně pořád, přeji pěkný den a klidnou směnu, Barbara. A o tom to dneska je. Pochvalte se, v čem jste opravdu dobří. Na to se ptáme.
6: Ano, já se dívám ještě na Facebook. Štefan píše, lézt někomu na nervy. Prý jsem expert od malička na toto.
5: Jo, tak to je přesně takové to, jako že se vlastně trošku tak jako i když štipně zhodíte, ale fakt jako zkuste se pochválit, no. Co vám opravdu jde, kdyby něco WhatsApp číslo 776612800, protože můžete zprávu i namluvit, ještě ano. Si něco tam mělo.
6: Jo, Milan tady píše, že je dobrý v televizních soutěžích a to by mě zajímalo, jestli se účastní jako přímo, nebo na gauči, protože na gauči jsem dobrá taky, ale jako potom... On air.
5: Teď mi bylo řečeno, ale vlastně to můžu prozradit, protože nevíme vůbec, jak to dopadne. Současná řada tedy zrádců, což už je třetí série. Jedním ze zrádců je jedna dáma, taková jakoby prostě brýle, pokud se nepletu, je spisovatelka. Ano, je to Dáša, jo?
6: Je to Dáša.
5: No a ta vyhrála už ledacos v podobných soutěžích a nemalé peníze, jen tak na okraj. Takže jako chytrá hlavička je to jen tak na okraj. To mi teď připomnělo pána.
6: Ale krásné je, že Dáša vlastně vstoupila do té soutěže ne tím, že...
5: Že málem nevstoupila.
6: Chytrá, ale že málem nevstoupila a pokousala svého spoluhráče.
5: No, nebyla jim sympatická, tak si ji chtěli zbavit.
6: No, ale ona se nedala, každopádně teďka je zbavuje zbavuje se jich, no.
5: Ale uvidíme, to můžeme říct, protože nevíme, jak to dopadne. 7:07, dobré ráno Moravo, kdykoliv i online na cesradio.cz.

0: 7.10, Lenča radím, Rádio Čas, hity, které milujete, prosím vás, můžu jednu takovou ze života, mě to jenom pobavilo teď, nesnídáš, jo, prosím vás, chvilku nesnídejte, já nebudu velmi konkrétní, ale fakt mě to pobavilo, ale musím to říct velmi kulantně, my jsme teď měli takovou tu malou pauzu, kdy se prostě nějak napojíme, já si připravím první kave, Lenča snídaní, já jsem si jako ještě vytáhl kefír a podobně, a v té pauze, kdy Lenče se něco ohřívá, nebo voda a podobně, tak si odskakujeme, jeden nebo druhý,
1: ano.
0: Tak jsem si odskočil. Tentokrát na, jestli si rozumíme, delší dobu, jo?
1: Jo, takhle, ale...
0: Ale bylo to všechno plavné, protože mám jako probiotika a všechno, OK. Ale tam tak sedím a samozřejmě jakoby čichám.
1: Proč to musíme vědět všichni?
0: Já jsem vám říkal, že máte snídat, ale mě to pobavilo a možná ti to pobaví, ale musíš to vyzkoušet. No. Sedím, čichám člověčinu a rozhlížím se, protože jedno, z čeho mám velkou radost, tak jako, že tam vždycky máme přístroje, které jakoby částečně zakryjí to, že jsme tam vraždili, jo, jestli si rozumíme.
1: Chápu.
0: Prostě spreje a podobně.
1: Ano.
0: A dneska mě nějak jako pobavilo, protože jsem fakt jako čichal člověčinu, říkal jsem si, co já jsem to včera sněd, a koukám se nahoru, kde byla ta moje záchrana, a ta moje záchrana se jmenuje Juicy Sunset. To mě tak jako pobavilo, že jako, protože jako, jestli jsem něco cítil, tak rozhodně ne šťavnatý západ slunce, jo. A tam mě to tak jako, říkám, tak se musím podělit, no. A můžete papat.
1: To jsme moc rádi, že se podělil. Já myslím, že teďka všichni plesají vděkem, že se podělil.
0: Ale pro mě, ale Juicy Sunset, jako...
1: Jo, tak jako...
0: Ale pozor, jsou silné, ty, co tam máme, fakt jako... Ježíši Kriste.
1: Proč tohle musíme podstupovat ráno?
0: Ale ne, pozor, to ne. Vy jste byli dopředu varováni. To je stejné, jako když jako lidi řeknou, můžete odejít, teď si něco poslechnete. A neřekl jsem nic.
1: Ne,
0: já jsem prostě řekl jenom Juicy Sunset.
1: Tak a od této chvíle, kdykoliv uslyšíte Juicy Sunset, tak budete vědět. Mimochodem, myslím si, že mnohem přínosnější pro vás bude ne tato historka z toho onoho místa, ale zlatá věta.
0: Lení, máme dlouhé intro, takže klidně ji řekni, protože co si budeme povídat, dneska voláme až sedmkrát i z kolegáčky, takže ať jako dobře nasáknete. Ona je krásná, ale může se hůř pamatovat.
1: Takže zlatá věta pro dnešní den zní: úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje.
0: Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje.
1: To je tak jako na to si to zapsat, bych řekla.
0: Přesně tak, říkám, máte zapsáno. Pokud jste se registrovali, buďte ve střehu, v této hodině si rozhodně zavoláme. Dobrý den.

0: Víte, než si pustíme Milana Gellnera, dvorního astrologa Rádia Čas, tak bychom vám asi měli jít příkladem, i když on se to těžko říká, lépe se na to ptá. Takže dnešní otázka je pro nás tak navzájem, Leni,
1: v čem jsme dobří?
0: V čem jsi opravdu dobrá? Mm.
1: Já si myslím, nebo co... Já, jako jsem to v tom dobrá. Mě hodně baví práce s lidmi, a když vedu třeba lekce jogy.
0: A nebo to jsem nějakých... se právě chtěl zeptat, jestli jsi dobrý jako lektor.
1: Jo, a nebo v workshopu, tak to je jako fakt, to prostě, to mě baví a myslím si, že jsem v tom dobrá. No. Mm-hmm. Že to, že tam, jakože ty lidi odchází, jakože tam ta emoce prostě je. No. Mm-hmm. Co ty?
0: Já se neměl ptát.
1: Ale je to těžké to říct.
0: Já jsem se neměl ptát.
1: Tak mě napadne asi 20 věcí, ve kterých jsi dobrý, jo. Tak, že musíš, ale musíš to říct sám. Mm-hmm.
0: Divadlo mě bavilo, tam mě to bavilo. Dobrý, tak jsem, byl jsem dobrý Bělovou Zrzunda.
1: Já si myslím, že jsi geniální pučmelout.
0: Ježiši Kriste, pořád. Yeah. Možná, jako jestli budeš hodná a jestli dosáhneme nějaké částky, tak během moderátorského maratonu příští týden ti udělám pučmelouda.
1: Já chci pučmelouda. Jo? Já miluju pučmelouda.
0: Fakt se to baví? Jako?
1: Já mě to extrémně baví a ty jsi v tom skvělý.
0: A to je zvláštní, že já si pamatuju jenom ty dvě epizody, opravdu jednak jak byly zavřeni v tom gramofonu pak druhá epizoda...
2: Sádlo, všude samé sádlo, teď tady je prostě nějaké jak věcičky a podobně. Takže
1: to je boží.
0: Jenom příběhy včelích medvídků připomínáme. Pro mě to bylo velké teda, když jsme to potom hráli jako divadlo pro děti de facto, tak já jsem totiž v dětství slyšel bučmeloun. Tak to je jedna věc. A druhá věc, já jsem vůbec nevěděl, že to je oficiální brouk. Mm-hmm. Jo, že opravdu takhle vypadá, když si ho vygooglíte pučmeloud, tak jako, tak jenom takhle, no.
1: Jo, perlička, no.
0: A nevím vlastně, proč byl jestli v té matce přírodě za nějakého zákeřníka, protože mi přišel jako patlala, jako nízké IQ, ale nepřišel mi jako, že nějak extra škodil.
1: Já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
0: Už to zase děláš.
1: Už to se dělám.
0: Pamatuješ na víš, nevíš?
1: Ne.
0: Ale tak nebudeme to říkat.
1: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
0: Hele, mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky, prostě která spojila, Marišku a Maričku Gambitu.
1: Na McDonald's.
0: Tak Milane, jaký bude den? Vůbec se k tomu nevraci. Rádio Čas.
3: Horoskopy na dnešní den. Středa bude z pohledu hvězd energeticky vyrovnaná. Na nebi jsou sice silné hvězdné aspekty souladné vítané, ale také větší množství otravných hvězdných aspektů nesouladných. Hůře nám půjdou vztahové záležitosti a také budeme mít sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Nudit se tedy rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby budou mít chuť na vzdělávání a poznávání nového. Raci mohou vylétávat jak čertík z krabičky a štíři budou snadno prosazovat svou. Berani budou hodně impulzivní. Střelci mají šanci na novou lásku a lvi se budou předvádět v celé své kráse. Panen by se měl držet štěstí. Kozorozi budou dělat jen to, co jim přinese nějaký nejlépe finanční užitek a býci i přes hvězdné tlaky mohou častěji prokazovat svůj klid a nadhled. Blíženci budou mít chuť užívat si na poli sexu. Váhy mohou být úspěšné ve vyjednávání a vodnáři budou mít den neslaný, nemastný. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: No. Že bych se zrovna pochválil, to se říct nedá. Dobré ráno, Moravo, Lenče Líšková.
1: Radím sobě slabednář.
0: Dneska jsem byl za obdarovávatele já, ale trošku se kritizuju.
1: No, je to dobré.
0: Je to dobré, ale mám pocit, že olízávám skleničku od parfému dámského.
1: No,
0: fakt to jako chutná hodně parfémově. Lenča dostala asijskou hrušku, znáte ji?
1: Naši,
0: přesně tak se ji říká. Nasahy, to vydáváte v obchodech a je to většinou v takové té bílé síťce jeden plot, který si můžete splést s větším jablíčkem a podobně.
1: Kdybyste měli toto slovo užít ve větě, mohli byste říct naši mi dali naši.
0: A pak jsme si dali
1: dobré.
0: Je to dobré?
1: Jsme prostě celá rodina takový dobří braši.
0: Ale... Je tam prostě esence dámského parfému. Je to hodně aromatické.
1: A už nám z toho straší.
0: Jo.
1: Tak jo. Dobře. Takže podíváme
0: dál?
1: Se.
0: Dáši. Trošku v hlavě raší.
1: Trošku v hlavě raší.
0: Ano.
1: Jak je sníst tuhle kaši? Protože na...
0: Ty jsi říkala, že budou nějací raraši, roztomilí, či co? A teď už prosím tě, pojďme k věci. Lenča říká, dáme roztomilouše.
1: Já jsem chtěla dát roztomilouše, ale prostě morčata se nerýmují naši.
0: Včera jsem ti chtěl dát kvízovou otázku.
1: No,
0: já jsem ti chtěl dát kvízovou otázku toho českého pána a co rozhodcoval, protože my půjdeme do světa,
1: ano.
0: Na takovou geniální výstavu, Lenča už naznačila morčat, ale Česká republika tam má účast svým způsobem.
1: Celá tahle soutěž o nejhezčí a nejlepší morče probíhala na Novém Zélandu a právě porotcem byl Čech.
0: Ano, přesně tak. A myslím, že ještě jedna dáma taky od někud z
1: Británie.
0: Přesně tak, z Velké Británie. Vy potom samozřejmě musíte si dohledat, nebo uvidíte na obrazovkách televize Relax ty vítězné roztomilouše.
1: Pan Jiří Kytner se jmenuje ten Čech. A jinak
0: pozor, ten to nevyhrál, on to porocoval.
1: Ne, on to porocoval a on chová morčata přes 20 let, takže on kontroloval srst, zoubky, jak jako vypadají a tak. A musím říct, že když jsem viděla ty záběry z té soutěže, tak to vypadá jak plišáci, oni jsou úplně, že oni je i myjí a fénují, aby vypadaly dobře.
0: Já jsem si četl ten popisek toho, co všechno kolem nich dělají, jo, to je speciální právě druh jako koupelí, nějakých těch česání a tak dál. Samozřejmě i krmivo, jo, aby se jim třeba leskla srst a podobně, takže nervy moje, no.
1: No.
0: Já doufám, že to ty roztomilouše baví, no.
1: Jo, a na tom videu to vypadá fakt dobře a hlavně oni jsou takový extrémně poslušní, že oni stojí na té destičce a opravdu čekají. Jinak česání a mytí a fénování, tak jedna dáma tam odhadovala, že právě když přinesla svoje morčátka, měla jich tam několik v soutěži, tak to trvalo přes 2 hodiny, než tady prostě malé hvězdy připravila na takovou velkou akci.
0: Sestřenka kývla, už to bylo v takovém trošku blbém věku, takovém tom, kdy věděla, jak to asi dopadne, kolik to bylo. No, malému bylo možná tak jakoby 10, 11 už a podobně, když kývla na morče. Končilo to tak, protože teď už má doma malého puboše, tak samozřejmě jakože obstarávala ona, ale absolutně se do něho zamilovala a jakoby, pokud jste ho náhodou vyndali, tak byl u vás, jenom tak jako koukal, dokonce když jde vešel do kuchyně, protože by jako měl tak domeček v kuchyni, tak jako pískal a už se hlásil o to jídlo.
1: Yeah.
0: Jako... Když byli pryč, jako nechtěl jsem hlídat, jo, ale palec nahoru, myslím, že to je dobrá volba pro ty, kteří chtějí mít nějaké zvířátko, ale nechtějí mít nervy, že vás třeba kousne nebo do nějaké extrémně hlučné a tak dále.
1: Ale my jsme měli taky morčátko u babičky, jmenoval se Kubík, ale ona, babička je strašně hodná, ona všechny krmí, i nás krmí hodně, jo.
0: Kubík byl papaný?
1: No, ne, já myslím, že prasknul prostě.
0: Že trefil šlak?
1: No, jo, trefil šlak určitě, protože babička vždycky, když on si pískl, tak něco dostal. A pak už byl velký, už se nemohl vejít do té krabice, no.
0: Já
1: tak
0: nemám
1: potom prasklo.
0: Příběhy.
1: Ale zase jako, no. Víš, to je hezká smrt.
0: Já nemám příběhy jenom z vlastního života, jo, které už jsme zapomněli všichni.
1: Třeba papoušky a podobně.
0: Ale už jsem taky jednou zmiňoval, kdysi dávno, když jsme spolu začali o té babičce jako mého kamaráda,
1: no.
0: Která nosila, jak babičky nosily takovou tu praktickou šatovku, ono se tomu říká, takové ty šaty jako s kapsama. A ona měla vycvičenou andulku.
1: Jajky.
0: Nepamatuješ si?
1: Ne, nepamatuju
0: si. A normálně ta andulka jako k ní přilítla a normálně byla naučená do té kapsičky.
1: No.
0: Takže vždycky tak jako ta babička úřadovala po tom bytě a jako ta kapsička koukala z té kapsy. No a babička jednou zapomněla, protože to byla automatika. Já nevím, co mám říct zase. No nic a vysmrkala se, jo, vzala z kapsy, vysmrkala se a potom jsem, jak schumláte ten kapesník, tak si ho narvala do té druhé kapsy. No a nic, uřadovala dál, vařila a podobně, no a poté se odpoledne začala schánět po Andulce, no. A jak to dopadlo, už asi víte, no. Takže tak. Ale jak si sama řekla, Andulka asi zemřela šťastná, protože ještě vteřinu předtím se cítila v bezpečí. Dobré ráno, Moravo.
2: Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
4: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
3: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
4: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Hned na úvod tohoto vstupu, krásné ráno všem z rádiem Čas, malá omluva pro kolegu Honzu Gavelčíka. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé.
0: Poslední minutu a půl se mlčelo z jednoho prostého důvodu, Lenča chystala víš, nevíš a my se, teď je tak proto krásný český výraz, rozepíp trošku systém, takže jsem si hledal, abych nám mohl případně zatleskat, kdybychom něco věděli ve víš, nevíš, jo, takže...
2: já myslím, že bychom si poradili.
0: Techniku, no.
1: Tak mohli bychom tleskat normálně, že jo. Sám.
0: Může, a co kdybychom si to udělali tentokrát takhle?
1: Dobře. To, to je nápad.
0: Když to bude špatně, tak uděláme...
2: Tak jo.
0: Jo, no, nicméně pojďme se teď chválit, protože to je hlavní taková výzva dnešního dne. Honzi, ono je to těžké jako pochválit sám sebe, ale v čem jsi dobrý, v čem jsi opravdu dobrý a teď ale opravdu jako žádná falešná skromnost.
1: Tyjo, tak to fakt nevím. V čem jsem dobrý, no?
0: Tak... Dobře, já začnu a já ti to říkám vždycky, co se týče venkovních akcí, jsi moderátor par excellence. Od malých až po absolutně největší. Je. Jde na to třeba.
1: No tak děkuju, no.
2: Kam se hrabe redaktor?
1: To bylo dobré náhodou, to mě pobavilo. Ale víš co, já si myslím, že prostě v čem bych mohl být dobrý, no. Tak jakože třeba občas umím naštvat Ráďu, jo. A nebo ho vyděsit, já si vzpomínám, jak jsem jednou přišel. To bylo takhle v sobotu.
0: Honzi, nejenom mě.
1: No ale víš co?
0: Na mě to jde vidět.
1: Ale na tobě to jde hodně vidět, no. Ale já jsem jednou přišel a Ráďa, u mě se u Ráďi líbí takové to, že on jako je dlouho takový jako klidný, všechno v pohodě, jakože je takový tolerantní a takový, takový chápavý. No ale když prostě ho nějak překvapíš a vyděsíš, tak on strašně zakřičí a je strašně sprostý.
0: Já když se leknu moc, tak prvních pět vteřin jako jsem sprostý hodně. No. Ale to je nějaký ten, jak se tomu říká, ten reflex, ne?
2: No,
1: a jednou dokonce Ráďa vysílal takhle brzy ráno a já jsem přišel. No a mám někde stažený možná ten monitoring ještě, ten záznam toho vysílání. Ale už nevím kde.
0: O čem mluvíš, prosím tě, vůbec jako...
2: Ale tak zase naštvat Ráďu není taky jako těžké.
1: A to je taky pravda, no.
2: No.
0: Ale já rudno. Ano. Jako já jenom rudno, takže tak. Můžeme jít na věc?
1: Jdeme na věc.
0: Protože začínám rudnout.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Dnes je mimo jiné i Národní den podcastů, tak mě by zajímalo, jak vznikl název podcast, jestli máte šajnu o tom.
1: No to tak určitě otázka. To asi nebude z českého slova, když je to mezinárodní název, že jo?
2: Kast. Protože my to používáme v podstatě skoro denně, ano. Ale jak to vzniklo, že?
0: Podcast, napadá mě, je to složení na slov třeba?
2: Chcete možnosti?
0: No zkus, jestli mi to cinkne, já jsem to někde slyšel.
2: Takže za A. Vznikl jako spojení názvu přehrávače iPod a slova broadcast, tedy vysílání. Za B. Vymyslel ho první podcaster John Joe, anebo za C. Nijak slovo už dávno existovalo.
1: Tak já myslím, že ta jednička je celkem taková, teda to
0: Ačko. A já hlásím, že jsem to teda nikdy neslyšel, aspoň jednou z těch kate. Takže já si dávám, já nerad typu, já si dávám O.
1: O.
0: Honzi, ty?
1: No, tak já nevím, no tak já zkusím to Ačko, ale taky tomu jako moc nevěřím, protože já přemýšlím, jestli to slovo jako existuje v nějakém slovníku podcasting, ale bojím se, že asi fakt jako, že je spíš takové umělé,
0: jako
1: složené.
0: Jako takhle, já jsem původně hlasoval jako pro složeninu slov, jo, ale zase ani jsem to neslyšel, no tak...
1: Ale tak necháme se překvapit.
0: První to tam lení. Ale čemu?
2: Je to Ačko.
0: Je to ta složenina slov,
2: ano,
0: jo?
1: Tak jsem se to myslel dobře, ale protože... ty vlastně taky, když jsi říkal složenina.
0: Takže iPod broadcast.
2: Jo, protože vlastně první podcasty nebo tato forma, kterou už dneska známe běžně, tak se vlastně objevila u Apple. No, takže na těch jejich platformách.
0: Ještě jsem držel pusu.
1: Tak, už je to bez reklamy, dál.
2: Ale podíváme se do České republiky. Který podcast byl nejúspěšnějším podcastem roku 2025?
0: Tak to je
2: a
0: drsné.
2: Víte co? Mám tři, jak mám první tři, jo. Když mi řeknete aspoň jeden z té první trojky, tak vám to uznám.
0: Keci a politika, nebo takové ty překrásné zločiny.
1: A nebo takový ten strašně potetovaný, Česmír Strakatý se jmenuje.
0: Dokonalé zločiny? Ne, něco takového ne? Jeden z nich byl ten, jo?
2: Ano, na prvním místě v roce 2025 skončil Opravdové zločiny.
1: Wow.
2: No.
0: Co musel přidat ještě?
2: Co mě pobavilo, nebo co mě vlastně překvapilo, ale vím, že se to tehdy hodně řešilo, tak na třetím místě byla tehdy Agáta a Ornella, když ještě byli spolu.
0: Jo, holky, no.
1: A to by mě zajímalo, co to jako lidi na nich baví, vždyť kdo to je vlastně ta Ornella, že se o ní pořád píše?
0: Teď fakt nevíš, nebo...
1: No, jakože to je taková nějaká silnější pání, pokud vím.
0: Ne, dneska už jako lund.
1: No, ale jakože, tak nějak jakože...
0: Ona v podstatě z takového...
1: V jako pracuje, nebo co dělá?
0: Ona je z takového jakoby rodu něco jako české Kardashianky, dá se říct. Oni se pokoušeli o takovou show, a nicméně pak se ty cesty té maminky, toho tatínka i těch dcer rozdělili, tak se navzájem nemají rádi a ta Ornella se tak jako nejvíc drží, má takového staršího pána doma, pana Koktu,
1: a jo,
0: staršího,
1: jo,
0: se kterým má děti, no a teď jako je za influencerku, říkám to správně.
2: Tak, tak, a tak si to uznej,
1: protože kam se ta doba hrne? Ale je to zajímavé, no.
2: Sice jsem se na to neptala, lidi zajímá. Ale odpověď byla správná.
1: Tak jo, jdeme dál.
2: V roce 2006 Taťána Kuchařová se stala první českou držitelkou titulu Miss World. Ve které zemi se finále Miss World 2006 konalo?
0: Já myslím, že v Polsku.
2: Je to pravda. Mě to překvapilo, já myslela, že byla dál. No,
1: já jsem taky typoval třeba nějaká Amerika, že by to mohla být, jo?
2: No. Jak se jmenuje její nadace, kterou založila?
0: Jo. No a pozor, teď se omlouvám, doufám, že to není nějaké jiné modelky. Je to od Taťány, nebo to je jejda? Není to nějaká ta krása předností, nebo krása před, nebo, ne, ježiš, krása nad stáří, nebo
2: mě se
0: úplně...
2: Mně se líbí, ale jdeš správným směrem. Ovšem, kdyby se nadace jmenovala krása předností, jako... Dobře, ne, myslím, že by pomáhala úplně v jiném směru.
0: No.
2: Ale ne, šel se na to dobře, je to krása pomoci.
1: No,
0: slovíčko.
1: No tak,
2: jo. V roce 1928 skotský
1: to biolog tam bylo.
2: A bakteriolog Alexander Fleming objevil penicillium, plíseň potřebnou pro výrobu antibakteriálních léků, tedy antibiotik, jak je známe dneska. Co podle legendy vedlo právě Fleminga k objevení penicilinu? Co se stalo?
1: To byla nějaká plíseň, ne?
0: Já myslím, že prokrastinace. Já myslím, že on nechal někde ležet tu baňku a najednou jen zjistil, že tam má jakoby pozdrav ze smíru.
1: Jako bylo to takové nečekané.
2: Je to pravda. Ano, Bečko, ano. Plíseň, která se náhodně dostala do Petryho misky, protože byl buržovář.
1: A tak plíseň z vesmíru.
0: Ano, a ta nás léčí dodnes. Ano,
2: tak,
0: ano.
2: Poznejte dámu, která dnes slaví své narozeniny. Podle indicí, jo. Narodila se v roce 1964 v Itálii. Začínala jako modelka a pracovala pro velké módní domy na začátku. Jejím snem ale bylo stát se právničkou, což se tedy nikdy nestalo, protože je to herečka. Velkou mezinárodní popularitu jí přinesla role ženy, podle které je pojmenován i film stejnojmenný z roku 2000. Je to italský film.
0: No.
2: Jejím manželem byl dlouhá léta také herec Vincent Kessel. Takže ten film se jmenuje Malena.
0: Já ji vidím. No. Ona má takové opravdu tmavé oči. Výrazné tmavé oči. Já už jsem neviděl, že má tolik let. No. To je neuvěřitelné.
2: A zahrála si i krásnou egyptskou královnu v komedii Asterix a Obelix Misi Kleopatra. To už musíte vědět.
1: Ne, tak já to nevím.
0: Dáš mi iniciály a snad mi to cinkne?
2: MB.
0: No jo, to je ona. Ale tak to je přesně ona. Ježiši Kriste. No tak jako já ti popíšu, ale bohužel nevím. Tak když mi řekneš ještě druhá písmenka toho křestního i toho příjmení.
2: MOBE, ale to už je teda trapné. Jako.
0: Jo, díky bohu. Takhle. O, ale zároveň Monika Bellucci. Ne?
2: Ano, Monika Bellucci.
1: Ale jméno je to hezké, to je
0: ale
1: pravda.
0: Díky, no.
2: Mimochodem Malena, to je film, který jako... úžasný. Tak, jdeme na poslední a to, abychom tady zavítali i do českých luhů a hájů, co se týká těch narozenin, tak si dáme ještě jednu dámu a tu už určitě poznáte.
5: Nechápu, že jsou lidi schopní se uzavřít do nějakého problému v rámci
6: 14 dní spolu nemluví.
5: 14 dní, dělej si na schvály, prostě tím neškodí jenom tomu druhýmu.
0: Zkusím napovědět Honzovi, ale já nevím, jestli znáš jejím tatínkem.
1: Tak pokud to není modelka, tak bych ji mohl znát.
0: Velmi slavný mim, ona hraje dodnes divadlo, pokud se nepletu, má i statek velký a pořádá herecké kurzy.
2: A je skvělá.
0: Říkám správně. A mimochodem, skvělá když herečka. Jsem zjistil, kolik má roku, já hádal má o 15 míň, vypadá neuvěřitelně dobře.
2: VH.
0: Tatínek slavný mim a nosil takovou...
1: takovou tu čepici, já vím.
0: Přesně, tak.
1: Jo.
0: Tatínek se jmenoval Boris křestním jménem.
1: Já přesně vím, který to byl, ale teď přemýšlím Hübner.
0: Ano, takže?
1: Tak Vlasta Hübnerová.
0: Vanda.
1: Vanda. To, no, tak dobře. Se vůbec nezdává, ale tak dobrý, no. Ne, je to dcera slavného mima.
0: Ne, to si pleteš, protože Vlasta Hübnerová si vzala Radka Tóra. To je zase jako jiný příběh.
1: Počkej, ten, o kterém jsi mluvil, když jsi mluvil o mně.
2: No, to je jiný.
0: A ty jsi slyšel Radek Tór?
1: No, já jsem to slyšel, jak jste o tom potom hodinu mluvili, mě to bavilo.
0: Já už si to můžu najít. Já už si to můžu najít, jako co jsem opravdu řekl, ale
2: já si představuju, jak Vanda Hübnerová přijde domů a říká: "Já nejsem Vlasta. Já jsem Vlasta."
0: Možná se cítí jako Vlasta.
2: Možná se cítí, tak.
0: Hezky připraveno.
2: Takže lidi. Hotovo, ale dobré, super.
1: Teď tleskám i já.
2: Oh.
1: Bylo to krásné. Hity, které miluji.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Krásné ráno s Rádiem Čas. Já jsem se tady začetla do nějakého článku. Úplně jsem zapomněla, že hrajeme o peníze, takže prosím vás. Zlatá věta právě teď v éteru Rádia Čas. Jsi
2: vlastně ukázala to typické, jakoby, co se občas stává našim posluchačům, no. Že trošku zapomenou tu zlatou větu. Mm-hmm. A třeba jsou napřímo, nevzbudíme je takhle brzy ráno, ale ježiš, ne, tak teď jsem opravdu u rádia nebyl. No.
1: Přesně, přesně. Tak doufáme, že tohle nebude případ Ivana, kterému právě teď voláme, který se registroval na časradio.cz. Jak to samozřejmě můžete udělat i vy. A pokud Ivan bude znát dnešní zlatou větu, tak může vyhrát tisícovku.
2: Ivane, ještě trpělivost, já jsem měl takzvaně zabloklý telefon, takže jsem vlastně jako volal do prázdna, tak. Jo.
1: My totiž voláme v přímém přenosu, ano. Opravdu tady si můžete ověřit, že to není přetočené, domluvené, nic, že opravdu voláme tak, jak prostě to leží a běží v reálném čase. Je to vlastně taková malá reality show.
2: Ano, taková ruská ruleta o tisícovku.
1: Je to vždycky napínavé.
3: Ano, poslouchám, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Lenka Radim, Rádio Čas, u telefonu Ivan?
3: Ano, u telefonu.
2: Dobrý den, Ivane, víte asi, proč voláme?
3: Ano, tuším to, mám to tady krásně napsaný, že úsměv, prosím, Rádio Čas právě hraje.
2: A my vám s Lenkou Líškovou a Radimem Svislem Medářem gratulujeme k tisícovce.
3: Děkuji.
2: To byla pravděpodobně nejplavnější výhra, co jsme zažili od začátku soutěže v rámci jako této série. Ivane, zníte čile, to znamená už na pracovišti třeba?
3: Ano.
1: Tak.
2: Jo, takhle, je vedle vás někdo, že nemůžete mluvit víc? Kdyby jo, řekněte třikrát ne.
3: Mám tady kolegy kolem sebe.
1: Jo, takhle. Jo, takhle, jo. Tak to asi nebudeme.

0: Víte? A zdravíme na pracovišti, hlavně, že tam je dobrá nálada.
1: Moc máváme celému
0: se báječně,
1: týmu.
0: Naschle.
2: Taky nashledanou.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Stále jsou problémy v Ostravě na Orlovské ulici. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Na místě zasahovali záchranáři. Stále je tady neprojezdný jeden jízdní pruh a na místě jsou policisté. Problémy jsou taky v Šenově u Nového Jičína. Na hlavním tahu z Nového Jičína do Opavy. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší i v Prostějově v ulici Krasické. Osobní auto tu srazilo cyklistu a problémy jsou i v Brně. V ulici Jihlavské bourala tramvaj s osobním autem.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Policisté a hasiči si polepší. Jejich platy v příštích 3 letech vzrostou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. A spolu s nimi podle televize LTV Plus dostanou přidáno i celníci a příslušníci vězeňské služby. Slibuje to ministerstvo vnitra.
0: Morava aktuálně.
8: Obyvatelé Opavy rozhodnou o budoucnosti území Poslezance. Tu v těchto dnech bourá těžká technika. Město chce diskutovat s obyvateli, podnikateli a vlastníky okolních nemovitostí. Současně připravuje architektonickou soutěž. Jihomoravský kraj poprvé spouští vlastní náborovou kampaň. Chce tak aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, staví na zkušenostech skutečných zaměstnanců krajského úřadu a představuje jejich profese, konkrétní práci i pracovní podmínky. Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
0: Rádio Čas, sport.
8: Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už dneska utkají s hosty ze Vsetína. Dnešní utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské Meo aréně. Dnešek bude opět plný sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být celý den jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem.

0: Rádi vás slyšíme, takže ať už chcete napsat nebo právě namluvit audio Rádio Čas nebo na náš WhatsApp 776612800, vždycky ceníme a dneska se vás Lenčou ptáme.
1: V čem jste opravdu dobří, abyste se tak nějak sami pochválili?
0: Aha, jednu ze zpráv poslala Silva, tak se tomu podíváme na zoubek.
2: Ahoj, tady Silva. Tak když se máme dneska pochválit, tak umím krásné andělky makramé. Taky určitě dobře vařím a občas i zpívám. Dokonce před časem jsem u vás vyhrála v soutěži Co Čech, to muzikant. A nejdůležitější, co umím nejlíp, určitě někoho vytočit do bezvědomí. Ahoj, Silva.
0: Silvi, zdravíme, máváme, ale tak to je fajn, že člověk umí pár hezkých věcí říct o sobě.
1: A to je škoda, že Silva nedodala ještě nějaký kousek zpěvu.
0: Mm-hmm. Jestli chcete, tak my to pustíme. Jako klidně, jako třeba něco k dnešnímu tématu, nějakou hezkou písničku, prostě cokoliv vás napadne.
1: Rádě to má rád, Rádě má třeba rád, když já zpívám It's a final countdown.
0: Já se nebudu rozčilovat, ale jakmile to uděláš, tak já budu prodlužovat mezery ve své mluvě. Teď jsi měla 3 vteřiny.
1: Ale víš, jak mě to baví, protože se štve.
0: A to jsem byl férový a našel jsem ještě tedy jeden audio záznam, protože ráno nám tady vznikla taková kauza,
1: ano,
0: ke které se přidali úplně všichni. Zase na druhou stranu, myslím, že vás to probralo.
1: Rozhodně.
0: Chtěl jsem říct, původní myšlenka byla kolega z redakce nebo kolega redaktor Honza Gavelčík, že?
1: Ano.
0: A princezna mi říká, že jsem řekl něco jiného. Tak
1: jsi řekl redaktor. Ne redaktor, ale redaktor. A my se tady o tom hádáme už od rána.
0: Doufám, že mám správný vstup, jo? Takže prosím vás, teď je záznam. Nelekejte se, pokud jsme tam říkali čas, protože já nechtěl jsem si to pouštět dopředu. Aha, tam je ukázka. Já to posunu teda, pardon.
1: To je písnička.
0: Já vím. Fakt, no hez, šikovná, poznala písničku. Dneska to bude takové, možná to bude místo dnešního tématu na Rádiu Čas.
1: A nebo se možná na chvilku vzdálím po 7.
0: Ježíš, to bude tak, opravdu je to tak akutní, jo?
1: No, tak já mám hlad a nechceme, tak, aby měla hlad.
0: Nechceme.
1: To nechceme.
0: Si to nezasloužím hlavně.
1: To
0: je zvláštní mimochodem, jako slyšet
1: ty
0: nás, jakoby, ano.
1: To je jiný to, ale to je jiný den.
0: Co, že to byl, ne, to je teď, ne?
1: Ne, tohle jsme říkali pravidelně, posloucháte
0: Počkej.
1: Pravidelně posloucháte Rádio Čas, že já jsem na ty snídaně. To je úplně jiný den, to je minulý týden.
0: 16.9. to asi dneska není, že? Aha, tak já musím přidat ještě 2 týdny. Takže za chvíli.
1: Ale uvědomuješ si, že já si pamatuju, který den jsem byla hladová.
0: No tak to si pamatuji dobře, protože je hladová si každý den, jako jo, podobně.
1: Ne, ale když jsem to byla to, jak ne, jsem tohle, se zapomněla
0: já
1: snídaním.
0: Vím, ale to je mezi 6. a 7. a to si jako hladová vždycky.
1: No,
0: akorát ty si věděla, že jsi to snídaní zapomněla, takže byla hladová trojnásob. No.
1: Ale samozřejmě za to nemůžeme tady, za tento technický kolaps, že jsme nenašli správný čas, protože za to může pan redaktor. On nám tady dělá takové jako neplechy.
0: Počkej, ty se budeš tak omlouvat, pokud jste to všichni slyšeli špatně.
1: Ne, tak ty to musíš ale najít.
0: No já to jdu hledat, akorát musím přidat 2 týdny. Dobré ráno, Moravo. Jedině na

0: Dobré ráno, Moravo. Lenka Radim, čas nás tlačí 8.11, čerstvé horoskopy s datem 30.9. Krásný pozdrav komu k svátku dneska?
1: Jeronýmům.
0: Jedeme dál,
1: krásné
0: čas tlačí,
1: ráno. Ne, nikam nejedeme, my si teďka hezky pustíme. Jestli zazněl Radek Tor ve vysílání Rádia Čas nebo ne. Prosím vás, dnešní ranní kauza, opravdu od 6. hodiny ranní, tak to tady probíráme a Ráďa konečně našel záznam. Jenom to přiblížím vám, kdo jste třeba teď přišli k rádiu, tak měli jsme tady takovou kauzu, že Ráďa říká, teď přijde Radek Tor a Honza Gavelčík a já říkám, kdo je Radek Tor. Máme spoustu teorií na to, kdo je Radek Tor. Každopádně Ráďa říkal, že říkal redaktor. A řešíme to už tady 2 hodiny, tak jsem zvědavá podle záznamu, co se ukáže, protože posluchači stojí na mé straně.
0: Ano, já jenom zdravím posluchačku Andrejku, ahoj Rádio Aleničko, miluju vaše pošťuchování, každé ráno mi vykouzlíte úsměv v nartech, mám vás všechny moc ráda, ať vyhraje kdokoliv. Andrejko, děkujeme a já ho nemiluju, to pošťuchování a podobně. V každém případě snad už to mám přesně, takže takhle to zaznělo, jo?
1: No.
0: No, strach. Ale já vím, že dostanu tebe balíček kave. Play. Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, pokud jste ještě neprobraní, rádi připomeneme Lenče Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Do trojky, nebo takhle vlastně čtveřice, taková základní čtveřice, vždycky kolega redaktor, dneska tady kolega Honza Gavelčík v celou čerstvé zprávě.
1: Ale ty jsi tam řekl, a slyšel jsi to, ty jsi tam řekl čtveřice. Ty jsi řekl normálně základní čtveřice a řekl jsi Radek Tor a Honza Gavelčík.
0: Ne, ještě dokonce a jo.
1: Geniální. Co jsem vyhrála?
0: Nic, jsi se nevsadila. Takže tak, no, tak jako Lenička měla pravdu.
1: Ale ne, a nebo je to možná nějaké podvědomí, nebo tak třeba víš, že k nám nastoupí nějaký redaktor?
0: Vesmírná objednávka, ano.
1: Víš, to by byla legrace, kdyby někdo toho jména přišel na náš moderátorský maraton příští týden.
0: Dobrý den, já jsem redaktor. Včera jste o mě mluvili celý den, nebo minulý týden a bavíte mě rádio a já děkuju moc. Kdo je ta nesympatická paní? Říkám, to je Lenička. Aha, ta do vás tak ryla, že? Nebojte, já vás ochráním.
1: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
0: Píše Mariánka, posluchačka Mariánka z Českého Těšína. Leničko, moc se nevytahujte, však vás to taky někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
1: Tak samozřejmě.
0: S dovolením píšu i za chlapy, tady Petr, Lenčo, vždy to se stane každému, chyba mi se člověk učí. Děkuju, milým posluchačům.
1: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že? A jediné co, tak to je taková nevýhoda, že já nemám přístup k tomu WhatsAppu, takže opravdu, co Ráďa přečte, to já musím tak nějak jako věřit tomu, že to tam je. Jinak ale Radek Tor prostě to vešel do dějin.
0: Píše nám mám Helenka, Ráďo, věřte tomu, co Ráďa čte z WhatsAppu. Dobře, jo, tak jo, Helenko, moc krát děkuju, zdravím, ňuňám na dálku, zlatíste.
1: Vypustíme se to ještě jednou. Mně se líbí. A do čtveřice, Radek Tor.
0: Ach jo. Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, pokud jste ještě neprobraní, rádi připomeneme Lenče Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Do trojky, nebo takhle vlastně čtveřice, taková základní čtveřice, vždycky kolega redaktor, dneska tady kolega Honza Gavelčík, v celou čerstvé zprávy staví se na víš, nevíš. Mimochodem, ta původní myšlenka bylo, že do té čtveřice patří i Milan, to bylo před horoskopy.
1: Jo, tak, ale vlastně. Jo,
0: a chtěl jsem říct redaktor Honza Gavelčík, no. Ale já fakt jako...
1: Krásný.
0: A doufám, že se to bude zapisovat, ať to mám hezké, protože já si ho vezmu potom, to Tora. Že to bude THOR, jo? Takže já budu vlastně Radim Soběslav Bednář Tor.
1: Jo, no tak hlavně jsem ráda, že... Tak nějak mě to jako pobavilo, no.
0: Ne,
1: jsem ráda, že mám pravdu.
0: Ano, ano, přesně. Ne, že tě pobavilo. Ty si chtěla říct, že jsi ráda, že máš pravdu.
1: Tak.
0: Kdo pípnul? Neklid, já se nebudu rozčilovat. Já se podívám, kdo pípnul. Rádio, já jsem přesvědčená, že to bylo schválně. No, nebylo. nebylo. Hezký den. Rádio Čas. Rádio
2: Čas. Horoskopy na dnešní den. Středa bude z pohledu hvězd energeticky vyrovnaná. Na nebi jsou sice silné hvězdné aspekty souladné vítané, ale také větší množství otravných hvězdných aspektů nesouladných. Hůře nám půjdou vztahové záležitosti a také budeme mít sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Nudit se tedy rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby budou mít chuť na vzdělávání a poznávání nového. Raci mohou vylétávat jak čertík z krabičky a štíři budou snadno prosazovat svou. Berani budou hodně impulzivní. Střelci mají šanci na novou lásku a lvi se budou předvádět v celé své kráse. Panen by se měl držet štěstí. Kozorozi budou dělat jen to, co jim přinese nějaký nejlépe finanční užitek a být si i přes hvězdné tlaky mohou častěji prokazovat svůj klid a nadhled. Blíženci budou mít chuť užívat si na poli sexu. Váhy mohou být úspěšné ve vyjednávání a vodnáři budou mít den neslaný nemastný. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Po 6. hodině jsem si dal malé, dá se říct, kvízové kolečko. Teď si ho zopakuju, protože to oficiální Víš, nevíš měla dneska na starosti kolegyně Lenča Líšková. Krásné ráno za celý tým Rádia Čas. Mám pro tebe takovou, co jsem něco špatně řekl?
1: Já si neřekl, já už to nebudu říkat, nebudu to říkat. Tak když řekneš za celý tým, tak mi tam prostě hned najde i za Radka Tóra. Ne, už je to moc. Já vím, já už to přetahuju, já už to cítím sama.
0: Ne, v pořádku. Sundej si mikrofon, teda sluchátka. Takže fajn. S Lenčou jsme si něco řekli, ona už to asi neudělá. Já vím, že to udělá a podobně. Nicméně vynecháme Radka Tóra. Mimochodem, pokud chcete slyšet, kdo je to, tak doporučuji asi zítra v záznamu poslouchat a mrknout i na televizi Relax, ano, jo, na ranní kávu s Rádiem Čas. Nicméně pojďme pořešit ještě jednu osůbku a teď nevím, jako jestli to mám dát formou kvízu, ale dáme to asi jednoduše, protože čas tlačí. Životní partnerka písničkářské zpěvačky LP.
1: Já vždycky zapomenu, jak se jmenuje, ale
0: IM jsou iniciály. Jo, ale jako máš to tam Iveta Maurerová.
1: Maurerová, ano, ano.
0: Hezké na rozmluvení pro posluchače Rádia Čas. Ty jsi věděla, co dělá, nebo vlastně čím se živí, co je taková osa jeho života?
1: Tak já vím, že je modelka.
0: Ano.
1: Jo, to jsem věděla, že je modelka, taky LP učí česky a má velmi zábavná videa na Instagramu a sociálních sítích, ale její povolání si myslím, že je prioritně modelka.
0: Jo, a hlavně máme nový zářez, takže můžeme být rádi, protože z New Yorku, tady z amerického města mody, jestli tak nazveme, si přivezla prestižní ocenění. Bylo to tady na New York Fashion Weeku a je to Fashion Icon of the Year. Aha. Takže jako módní ikona roku 2026 a v podstatě je to právě pro osobnosti, které spojují módu, umění, kulturu a vlastní tvorbu.
1: Takže
0: to, co si popsala. Takže jakoby klobouček.
1: Takže gratulujeme.
0: A mimochodem gratulace i k samotnému vztahu, protože co si budeme povídat v tom showbiznisu, to je trošku jak psí léta. Jako když se potkáte s někým slavným a jste oba slavní, ta pravděpodobnost, že spolu budete víc než 2-3 roky, je taková malá. A holky drží teda pořád.
1: A tím to s LP velmi sluší. Mm-hmm. Já jsem viděla dokonce i nějaké video, jaký jela překvapit na konci. Že nevěděla o ní LP, že za ní dorazí a bylo to jako velmi dojemné. A jedno z nejlepších videí, teda, co já mám ráda, tak je, když učí Velikonoce? LP Velikonoce.
0: Velikonoce, mrskat. Ale Bobina ta byla tak rozpačitá, no. Oni fakt jako nechápou.
1: Oni to nechápou.
0: Mám pocit, že tohle to opravdu dělala z lásky.
1: Ano, ano. Naučila se LP hody doprovody, ale je pravda, že nikdo ze zahraničí nechápe, proč my se bijeme na ty Velikonoce.
0: Dělají u nás videa, normálně, zvláštní zvyky České republiky a podobně. Takže tak, gratulace veliká, protože klobouček zase se o nás trošku ví a jak říkáme, ti pracovití si to vždycky zaslouží.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: To je taková soutěž, ta naše zlatá věta, kterou my promujeme. Zahrát si nemůžeme, to je jedno z pravidel pro celý moderátorský tým, ale moc vám přejeme až 7x denně vyhrát po 1000. Stačí se zaregistrovat na cezradio.cz a potom z těch zaregistrovaných vždycky mezi tou 6. a 18. hodinou ve všední dny voláme.
2: A dneska v podstatě jsme byli velmi, velmi úspěšní, tedy u toho prvního, kterému jsme volali, protože Ivan byl absolutně připraven. Tak já jsem zvědavá, jestli svoji šanci na 1000 korun promění taky Renata, které právě teď živě, chtěla jsem říct online, voláme.
1: No, je to takové jakoby spojení, kterému nerozumíme, ale hlavně, že to jako cinká.
2: Jo. Tak schválně, jestli bude zvonit.
1: Dlouho hlucho.
2: Někdy to bývá, že to začne po nějaké době, anebo si to špatně vytočil.
3: Je nám líto. Váš hovor nemůže být momentálně uskutečný.
1: Ale ty se z toho neto. To
2: tak ještě jednou. Takže prosím vás, já vám ještě doporučím a doplním informace časradio.cz registrace. Jakmile vám zavoláme, víte zlatou větu, 1000 korun je vašich, prostě jednoduchá záležitost. Co bych vám mohla ještě tak říct?
1: Ne, já už jako spojení proběhlo.
2: Jo?
1: Já mám pocit, že paní je vypnutá, Renča.
2: Jo, Renča je vypnutá úplně.
1: Telefon je správně.
2: To se nám ještě nestalo vlastně.
1: A je zvláštní ta dramatická...
3: Je nám líto. Váš hovor nemůže být momentálně uskutečněn.
2: Protože co nám řekne paní?
3: Zavěste prosím a zkuste zavolat později.
1: No ty jsi nějaká důrazná, no není zač.
3: 10 sekund. Je nám líto. Váš hovor nemůže
1: víme,
3: být momentálně...
1: My víme, já už to pokládám v klidu, tak se uklidněte, dobře, fajn. Tak jo, tak Reni, nevíme, co se stalo, možná fakt máte řízení, kde i ten mobil musí být vypnutý, takže ve hře pořád jste, nicméně 1000 aktuálně letěla komínem.
2: Je to tak, no a vy ostatní neváhejte a registrujte se na časradio.cz.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: čem jste dobří? Za co se chválíte? To je dnešní téma na rádiu Čas takhle při středě 30. září v 8.35.
1: Pokud se nepletu i přes mail ze zahraničí, jestli si pamatuju dobře z Řecka, další zpráva. Myslím, že jsem dost dobrá na vyšívání a háčkování, ale bohužel teď nemám moc času na to. Pěknou středu, ahojte, ahojte, taky zdravím. Helenku, pokud se nepletu, nemůžu se nezeptat, co ty vlastně a takové ty ruční záležitosti, kdy si člověk jako udělá šálu, uši asi šaty a podobně.
0: Ne, ani obraz, ani zvuk, ne, nic. Já to nesnáším, protože já nemám ráda malé věci nebo něco, na co musíš mít trpělivost. Je třeba ráda, když, tak už bych namalovala obraz, ale musí to být hodně barevný a takový rozevlátý obraz.
1: A obrovský.
0: A obrovský, ale tady ty malé jako čunťání, tak já když jsem pletla šálu, tak jsem to měla vždycky jinak široké všude a ne, ne, mě to nebaví.
1: Já jsem teď ujížděl podobně, jako je Peče celá země a podobně, tak vlastně podobné soutěže jsou na principu keramiky, anebo dokonce ve Velké Británii opravdu populární šití, jo, to znamená, jakože, ale takové to domácké šití, ne, jakože, jako modelínové hvězdy a tak dál. Oni to bužejí výrazy, které já vůbec nechápu, tady nějaká podkládka, tady to, ty střihy, to vypadá, to je opravdu jak 21. století, když asi je to jako letitá záležitost, já vůbec nevím, o co go.
0: No, já taky ne, mimochodem moje kamarádka zrovna teď zhání švadlenku.
1: No.
0: Fakt by potřeba, prosím, jestli mezi vámi nějaká švadlena, tak já, jako bychom fakt potřebovali. A říkala, no tak když já ji neseženu, tak to ušiješ ty. A já říkám, prostě viděla jsi mě někdy ušicího stroje? Prosím vás, to je katastrofa, jo. Já jsem jednou šila polštářek a to teda vůbec nemělo ty rohy. Já jsem to dělala celé kulaté.
1: Bych to nazval hashtagem to nechceš.
0: To nechceš. To nechceš. Takže prosím vás, abych nemusela šít, není nikdo švadlenka šikovná.
1: Takže,
0: v okolí Ostravy.
1: Ano, hledáme švadlenku z Ostravy, ještě nějaké další požadavky, nebo ale na co by měla být dobrá?
0: Hodně.
1: Na co by měla být dobrá?
0: No, teda, na oblečení potřebujeme. No.
1: Potřebujete oblečení, dobře. Velmi specifické, ano, švadlenky, jako, oni nechtějí, ať upečete jakoby, špičky čokoládové, ale fakt na oblečení. Pojďme se pochválit.
0: Já se chválím za to, že vždycky dokážu říct, co potřebuji.
1: Ano, přesně tak, švadlenku na oblečení. Ptali jsme se v ulicích Moravy a Slezska, v čem jste dobří vy?
2: Dobrá znamená průměrná, tak to jsem ve spoustu věcech.
3: Ve všem, jsem prostě the best.
4: Myslím si, že jsem empatická hodně.
5: Peči o pejska.
6: Spání. Tohle by měli říct hlavně ostatní a občas je to odhad na druhé lidi, jinak občas je to vaření a občas je to komunikace s lidmi.
7: Prý vaření, říká dcera.
8: To byl náročnější. Asi v psaní.
9: Tak to je hodně, no, tak baví mě sport, jsem tam si zahrajem s kamarádem rekreačně tenis.
10: Kreslení.
11: To ležení asi.
1: No, jako, že by se někdo extra pochválil, takové ty univerzální věci ze života, ale je to těžké, no.
0: Jo, ale tak ležení, to mě taky jde třeba, v tom jsem taky dobrá.
1: Ležink? Ty jsi schopná usnout hned, že?
0: Usnout jo. No, no, jako jo, ale tak musí to být, k tomu být nějaké podmínky. Třeba když jsem unavená, tak fakt jako padnu a spím.
1: No. Já tomu říkám opilecká unava, tak. To mám nejradši. Pak se probudím někde u půlnoci a všude světla, ale člověk je fakt odpočatý jo, z toho komatu.
0: Tak ale dřív jsem spala jako celou noc hodně tvrdě, teď už mě zbudí každá blbost.
1: Už to máme trhané, no. Čas letí, no. A už nám to zase připomíná, kolik nám je.
12: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
13: Hádej, kdo přijde na snídani.
14: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
13: Hádej, kdo přijde na snídani.
12: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
13: Hity, které milujete.
15: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
16: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
18: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem.
5: Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
18: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo! Na rádiu Čas.

0: Hity, které milujete v případě Black or White od Michaela Jacksona, Black or White od Michaela Jacksona, Black or White od Michaela Jacksona, že můj ve své době jeden z nejdražších videoklipů a ten slavný závěr, kde je mimo jiné ještě mladička Tyra Banks, která ano. Vlastně svůj záběr zkazila, ale nechali to tam. Tak.
1: Tak a potom se neslavně proslavila takovou tou show Amerika hledá top modelku.
0: Teď o tom vznikl nedávno dokument, ano. Který tak trošku poplival. No, trošku dost.
1: No, trošku hodně.
0: Trošku dost hodně.
1: Tam ty holky úplně zničily. Některé. No, ale toliko tedy mediální svět okolo této písně, ale pojďme se podívat letem světem internetem za velkou louži, kde jeden mladý muž, já bych řekla mladý, no tak protože mu se doma 30, že tak to ještě
0: je
1: mladý.
0: To mladý muž,
1: to mladíček
0: ano.
1: Vlastně. Tak vtrhl na policejní stanici, úplně prostě vyřízený, fakt jako nešťastný plakal a říkal, že se musí přiznat k trestnému činu. Tak oni teda říkali, co se teda stalo. A on, že zabil svého imaginárního kámoše.
0: No. To je ale velký fenomén poslední doby. Jako spousta lidí má opravdu imaginární přátelé. No. Občas jasně tam je nemoc, ale občas opravdu, když se cítíte sami, tak vy si ho vytvoříte. A...
1: No, ten imaginární
0: byl
1: kamarád.
0: Byl to člověk mimochodem?
1: Myslím, že jo.
0: Jo, jo.
1: Jmenoval se Mr. Happy. A tady ten muž říkal, že už to s ním nemohl vydržet, protože ho otravoval, dělal mu v domě nepořádek a naboural mu dokonce i auto, pan Happy. Tak ho ubodal a pak se šel udat. No, vidíš to. Jak skončil imaginární kamarád.
0: A máme tam aspoň nějaký náznak v tom článku, jestli šlo opravdu o samotu, anebo spíš jako přelifrovat na psychiatrickou kliniku a poprosit o pomoc?
1: To už tam není, ale myslím, že to bude chtít nějakou léčbu. Rozhodně, prosím vás, neskončí za mřížemi, že za to, že zabil pana Happyho.
0: Já jako jsem v poloviční fázi, protože jako čím dál tím více rozmluvám s bytečkem, kde přebývám a podobně, jako přibývá míst, která oslovuju, včetně jakoby zástrček a podobně, centrem toho všeho. A proč já to prostě rozrazuji?
1: A řekni, no, třeba ty taky někam pošleme.
0: Centrem toho všeho je jakoby ten dvoumetrový medvěd, kterého mám na posteli, ano. Ten to tak jakože za ten byteček hlídá. Další pojistka je u dveří, to jsou nějaké jakoby dárky, nějaké takové ty lapače snů a podobně, tak tím se taky děkuju. Potom mi na světle, na lustru visí jeden knír v podobě baňky vánoční a mám pocit, že nějaký malý medvídek, tak to mi přišlo takové divné, jako že by se cítili uraženi a něco provedli. Když jenom oslovuju tam ty další, tak ještě s těma se loučím, než odcházím. Ale pořád je to jakože kategorie byt, alespoň doufám, co?
1: Jo, no tak až se ti tam zjeví nějaký pan Happy, tak to bude horší, no. Ale zase je dobré, že už víš, jak se ho můžeš zbavit popřípadě.
0: Tak je tam slečna Lída, ale ona jenom tak sedí v koutě a pláče, ale...
1: Ty mají slečnu Lídu,
0: slečna Lída tam sedí v koutě a pláče, ale to není přece imaginární přítel, co? Říká, že je nešťastná.
1: Ty máš nějakého ducha v bytě.
0: No, ne, to není pravda. Ne, ne, ne. A strýček John, kterého potkávám na záchodě, co? Radio Čas.

0: holkou.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset.
2: 12, 13.
0: Can you let her go?
1: Je to tam. Hrozné. To je hrozné.
2: Nejdelší konec písničky na světě.
1: Hity, které milujete, i jejich konce. A konec konců i náš, nejenom kolega, ale taky náš hudební dramaturg Rádia Čas, Aleš Klubal. Ali, ahoj.
3: A já to střihnu. Já to střihnu.
2: Co střihneš?
3: No ten konec.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne, to už máme naučené.
2: My to úplně milujeme.
1: Ještě jedna od Michala Hruzy, kde musíme čekat.
2: A do toho...
1: A ti do tvítání. A potom, ano, přesně tak. A pak máme ještě...
2: Ale na Michala občas zapomenu, na Passengers už ne.
1: Dneska pak mám ještě Basta.
2: Basta.
3: Ano, já tak. Se s tím nebudu, já to stříhnu.
1: Nestříhej to.
2: Ne,
1: to
3: dobře, tak jenom kvůli vás, dobře.
2: To už jako patří k tomu prostě.
3: Ano, tak jo, tak
1: ale
3: já to beru.
1: Ale Kozoroh a Kozoroh se umí pochválit, když mu něco jde. Pochval se, v čem si
3: dobře? Já to celkem ani neumím se pochválit. Co mi jde, víš co, já to vezmu z legrace, jo, že prostě když mám volno, nikam nemusím, ráno vstanu, připravím snídaní, to snídaní umím, to snídaní přinesu do postele a potom se válíme, jo, tak to nám jde, jo. To nám jde. A když jsi říkal toho Kozoroha, já vím, jak se Ráďa teďka tváří,
1: jo,
3: tak Ráďo, silná vůle. Mm-hmm. To mi jde.
2: To jo, a to je pravda, ale to je pravda.
3: Silná vůle. A když si řeknu tohle, tak prostě tohle.
1: A my tvářím se jenom proto, protože jsi byl skromný a ono je to tak jako únavné, tak já ti to zopakuju, jsi skvělý pracant. A pro boha Ali, jako děláš DJing sám, říkáš už jako pár let a to ano, pár let ano. Je v uvozovkách.
3: Jo, takhle, víš co, já už to beru jako samozřejmost. Já
1: jako samozřejmost, lidi by tě nežádali jako na akce na to, kdybys nebyl dobrý, ne?
3: Tak asi jo, možná ty jsi mě pochválil. Děkuji moc, ale některé věci jsou jako samozřejmost, jo, a to bereš takhle a nepochválíš.
2: Ale ta silná vůle, to se mi líbí. Máme tak trošku společné, i když já to mám takovou lehkou odchylku, že já mám silně vyvinutou slabou vůli.
3: To je krásné. Tak ty jsi dobrá švadlina.
1: Já bych řekl, že Nelče má spíš jakoby vůli silně tlačit na vůle ostatních. Jo? Takhle to nějak cítím.
2: Hlavně na Ráďovu vůli. Tam tlačím hodně.
1: Tak jo. Takže, Ali, krásnou směnu. Předáváme ti agendu jménem Zlatá věta Rádia Čas, protože ano. Dneska jsme to měli 50 na 50.
3: U mě včera nic.
1: Poprvé jsme měli dneska vypnutý telefon, nebo nějaký jakože
3: neexistující. A mě to paní dvakrát včera tipla, naše posluchačka, tak jakože asi, jasně, nemáš vina, čas, jo, porada nebo něco.
2: No dobře, chápu. Tipnout.
3: Tipláme.
1: Takže krásnou směnu všem a bude 9, hezké dopoledne.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Hej.
9: Více o nabídce na byd.com.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Moje.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
0: Se zdržením musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Nehoda nás potrápí na Frýdecko-Místecku v obci Kaňovice na hlavním tahu. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší ve Zlíně v ulici Sokolské. Osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky v Prostějově v ulici Krasické. I tady auto srazilo cyklistu. Problémy jsou dále v Brně v ulici Podkaštany, kde se srazila dvě osobní auta. A dvě auta bourala taky ve Znojmě v ulici Bolzanově.
13: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem o umělou inteligenci v Česku roste. Za poslední dva roky se prudce zvýšil počet lidí, kteří používají AI nástroje. Momentálně jde už o 670% populace. Zároveň ale 39% obyvatel říká, že má z rozvoje umělé inteligence obavy.
14: Morava aktuálně.
0: Ostrava podpoří vánoční kluziště pod širým nebem. Na provoz sportoviště, které je tradiční součástí adventního programu v krajském městě, dá zhruba 3 miliony korun. Atrakce každoročně přiláká zhruba 25 tisíc lidí. Záchranáři ve Šternmerku mají novou výjezdovou základnu. Moderní budova za více než 40 milionů vyrostla přímo v areálu nemocnice a bude i energeticky soběstačná. Objekt má na střeše i vlastní solární panely, které mu zajistí levnější provoz. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
15: Nová základna přinese záchranářům moderní a kvalitní pracovní zázemí, které odpovídá současným požadavkům medicíny a zároveň zlepší podmínky pro rychlé výjezdy posádek za pacienty. Nabídne také zázemí až třem výjezdovým posádkám a má garáže pro tři sanitky. Dosavadní stanice Výlavské ulici ukončí provoz a záchranáři se přestěhují na stanoviště u nemocničního areálu.
14: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už dneska utkají s hosty z Pardubic. Dnešní utkání proti pardubickému Bčku začne o 17:30 odpoledne v Jihlavské horácké aréně. Dnešek bude plný sluníčka, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být jasná až skoro jasná a namíříme 21 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
16: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádiu Čas, hity, které milujete.

0: Přátelé, přiznám se, že když je prodloužený víkend, tak já mám v tom vždycky tak trošku hokej. Včera jsem měl pondělí i dneska jsem si zvykal na to, že je středa. Ale zase na druhé straně jsme v polovině pracovního týdne a to se rozhodně počítá. Od Aleše Šklobala ať se daří a tohle se mě rozhodně nepoplete. Zlatou větu si určitě zahrajeme a to je ona. Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. No mě, kdyby někdo takhle nabídnul tisícovku, tak hned vím, kam sní, takže určitě buďte ve střehu. No a jinak muzika, to se vždycky hodí ke všemu, co děláte, takže dál budu posílat i ty, které milujete. A naše téma, ano, ani na to nemůžu zapomenout, čem jste dobří. Tak se pochlubte, Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. No a Rádio Čas třeba, muzika, ano, v tom je Rádio Čas dobré, tak si dáme hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas a hity, které milujete. V čem jsme opravdu dobří? Když se tak dívám a teď mám před sebou naši debatu, tak jsou tady takové jako, že jdeme k věci. Žádné machrování, lehce humor a také ta životní pravda. A já jsem si říkal, co vlastně umím já. A třeba to máte úplně stejně. Já někdy dokážu a v tom jsem takový trošku odborník odkládat věci, které doma musím udělat. Jo? Je jich spousta ještě, tak na to mám talent. Ale teďka vy, Tereza píše, číst lidi, byla jsem obdařena opravdu dobrou intuicí a většinou okamžitě poznám, když je člověk falešný anebo naopak dobrák. Tak to je skvělá vlastnost, Terezo, to bych někdy potřeboval. Pavla píše, sice samochvála smrdí, ale prý jsem dobrá ve zdobení dortu a ve stříhání psů. Pavlo, proč se nepochválit? Já vždycky říkám, nikdo to za nás neudělá. Víte, co je zajímavé? Víte, co je zajímavé? Že když vás někdo vyzve nebo se někdo zeptá, v čem si dobrý, tak najednou nevíte, jo? Tak jak dneska raníčce, jo? Zeptali se mě a člověk začne tápat a neví, jo? Tak zkuste si vzpomenout a třeba s humorem. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a pokud jste dobří v tom, že si hodně pamatujete, tak za chviličku to vyzkouším ve zlaté větě.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Přátelé, tak už je to i v řadě u pokladny. Já takhle čekám na zaplacení a přede mnou, a to mě hodně potěšilo, dvě kámošky, kamarádky. Ta jedna říká, té druhé, minulý týden jsem vyhrála v Rádiu Čas ve Zlaté větě. A víte, proč mi to potěšilo? Protože když se drbe, jo, takže o tom, jak to třeba funguje, nefunguje v rodině, jak se daří, ale tohleto všechno Zlatá věta přebyla. Tak o to větší jsem měl radost. Tak my jdeme na ní, já se postarám o to, aby do vaší peněženky přistála ta tisícovka. No a na telefonu by měla být Ludmila, takže dejte mi chviličku na telefonní číslo 7742 a ještě 403. Tak, já to jdu vyzkoušet. Včera, přiznám se, nedařilo se mi, tak dneska tvoj, pro štěstí. Tak já už jsem připravený, Ludmila možná už teď pomaličku jde k telefonu a dozví se, že volám z Rádia Čas a že tisícovka je na cestě. Prozatím to nevypadá. No jo, takže by nějaké pracovní povinnosti nebo úplně něco jiného, ale i to se může stát. Tak ještě, já to ještě nechám dvakrát zazvonit. Takže jednou a po druhé. Tak a je to pryč. Je to pryč, to štěstí, štěstěna se nepřisedla. Je to obrovská škoda, Ludmilo, tak snad někdy příště. Jste samozřejmě ve hře a příště, jak budeme volat, tak třeba to vyjde, třeba nebudete mít, já nevím, pracovní povinnosti, poradu a tak dál a tak dál. Někdy to prostě ten telefon nejde vzít. Jinak pokud ještě nejste ve hře, tak samozřejmě platí registrace přes naše webovky a třeba už zítra budeme volat vám. Držím palce.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Čeká nás další den plný sluníčka. Obloha by dneska měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Když jsou děti spokojené, tak my dospěláci, jak by jsme, ta v Dedesvětě v Ostravě pokračují oblíbené chobotničky, cvičení batolat s rodiči, vedené lékaři. Jinak cvičení samozřejmě rozvíjí motoriku, dovednosti, vztahy k pohybu. No a lekce každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. A podrobnosti, kdybyste měli zájem, tak najdete na dedesvět.cz. Tak a ještě do Kopřivnice, ta se dočká nového kulturního a kreativního centra.
2: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Tohle vůbec nezní špatně, takže si to užijte. A já to opět vidím na muziku z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: No, člověk zapomene, že se na nás valí pracovní povinnosti. Takže od Aleše Šklobala sluníčkový a také zlatý den, ano, samozřejmě říkám to ohledně zlaté věty, protože po 10. hodině rozhodně budu volat do zlaté věty. A každý nemá pamatováka, že jo, co si budeme, tak úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Zlatá věta, úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. A do hry se dostanete přes naše webovky. Jinak bude 10 hodin, takže tady jsou nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem od Aleše Šklobala. Hezké dopoledne s Rádiem Čas a jdeme na ty informace.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Stále jsou problémy v obci Kaňovice na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Prostějově v ulici Olomoucké. Auto tady srazilo chodce. Hned několik problémů řeší policisté v Brně. V ulici Revoluční bourala dvě auta. V ulici Podkaštany v Brně se srazila dodávka s osobákem. A problémy jsou taky v obci Rosice na Brněnsku, v ulici Brněnské, kde bourala dvě osobní auta. A nehoda je i ve Znojmě v ulici Bolzanově, kde se srazila dvě auta.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdravotní sestry dohlídnou na zdraví pacientů přímo u nich doma. Změří tlak, zkontrolují prášky nebo píchnou injekci. Trenní sestry praktického lékaře by mohly začít fungovat už od příštího roku. Praktici se na tom už dohodli s pojišťovnami.
1: Morava aktuálně.
9: Na cestě z Hlučína do Opavy se musíme připravit na dopravní omezení. Silničáři budou opravovat úsek cesty v Zábřehu u Dolního Benešova. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
10: Mezi jedny z posledních letos zahajovaných oprav v Moravskoslezském kraji patří výměna asfaltů na průtahu Zábřehem. Rekonstrukci skoro za 18 milionů korun začínáme v pondělí 5. října. Opětovné zprovoznění plánujeme během jednoho jediného měsíce. Během prací byl zhotoviteli ze strany silničního úřadu schválen kyvadlový provoz. Střídavý průjezd jedním jízdním pruhem pohlídají semafory, nahrazované případně regulovčíky s vysílačkami.
9: Krajská nemocnice ve Zlíně zhání dobrovolníky. Hledá lidi, kteří budou trávit čas s pacienty. Jde o klasické společníky u lůžka, lidi poskytující terapii se psy a společnosti, které by se zapojily do programu firemního dobrovolnictví.
1: Rádio Čas, sport.
9: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už dneska přivítají hosty z Litoměřic. Dnešní zápas se hraje od 17 hodin ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. Celé odpoledne bude dneska jako malované. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Slaví 4.
12: Final countdown.
11: A už dost! to bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás, pohodové hráno s rádiem Čas.
12: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas.

0: Teď jsem přemýšlel, když jsem naposledy něco vyhrál, mám takový pocit, že to bylo ve sportce, je to možná, já nevím, 3-4 týdny zpátky a bylo to 230 korun po dlouhé době. Jo, já nejsem vyhrávací typ, asi to máme podobně, protože vyhrát, že jo. No a pak ta pravděpodobnost, že vyhrajete, jak jsem si to googlil, tak je to je něco šíleného, prostě spíš nás zasáhne blesk, než bychom něco vyhráli. Ale pozor, u nás ve Zlaté větě si to štěstí může přisednout a 1000 korun je doma. Tady, když se registrujete přes naše webovky, tak si vsadíte skoro na jistotu. Za chviličku po vás budu chtít slyšet. Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Jo, to si zapamatujte, po desáté určitě volám, tvůj pro štěstí. Od Aleše Šklubala samozřejmě také hezké dopoledne a teď už hity, které milujete pro uši i pro duši.
1: Hity, které milujete.

0: Každý člověk je v něčem dobrý, někdo umí zpívat, někdo vařit, někdo třeba opravit auto, to jsem vždycky záviděl. A pak jsou tady lidi, jako já, kteří dlouho přemýšlí, v čem jsme vlastně dobří. A jestli se tady tak trošku počítají to něco zapomenout, tak to by mi určitě šlo. Já třeba jdu z domu a nevím, jestli jsem zamknul, nebo nezamknul, nebo odcházím z auta, i když se vrátím, zamknul jsem, nezamknul. Jsou takové ty automatické věci, že, které si nepamatujeme, děláme tak jako, že děláme automaticky a pak nevíme. Ale mě zajímá to vaše nej. Třeba Bohdana píše, já jsem dobrá v zapomínání. Zapomenu úplně všechno. Teď jsem o tom mluvil, Bohdano, tak já se hlásím do tohoto klubu. Teď je tady Milan. Milan píše televizní soutěže. Tady Milane nevím, moc se na televizi nedívám. A ještě Štefán Les, někomu na nervy, prý jsem expert od malička. Tak tuhleto roli si asi střihne na chviličku každý z nás. Jinak v čem jsme opravdu dobří? Platí, když se člověk nepochválí, nikdo nás nepochválí. Takže Facebook, WhatsApp, napište, klidně se pochvalte. No a kolega Tom Michalík, když už jsme u té chvály, je machr na filmy. A na co zajít do kina, tak to se vždycky hodí, že tento tip. Víte za chviličku, na to si počkejte. Jsme Rádio Čas a jdeme na hity, které milujete.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litrů za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních od magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na moje hruska.cz.
6: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Rádio Čas.

0: Nedávno jsme se doma tedy s ženou bavili o tom, že jsme dlouho nebyli v kině a pak jsme si řekli, že stejně si film vychutnáme nejlépe doma. Jo, a pokud to máte podobně, tak tohle vás určitě bude bavit. Film Time, Rádia Čas s Tomem Michalíkem. Takže Tome, co dneska večer, co chystáš?
1: Týden se s týdnem sešel, no a já jsem se tak vrátil. A právě téma návraty po letech bude dnešní náplní. I u nás, ale i v Hollywoodu se někdy točí pokračování, na které fanoušci čekají opravdu mnoho a mnoho let. Důvody jsou různé. Někdy je to málo tržeb původního dílu, nabité diáře herců, špatný scénář, no anebo zkrátka vyprchání zájmu na straně fanoušků.
0: Takže všechno je jasné, Film Time, Rádia Čas a také filmové návraty. Dneska od 18 hodin. Muzika samozřejmě hned, Rádia Čas hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Čeká nás další den plný sluníčka. Obloha by dneska měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Dneska je to, a já řeknu, zlatý tah na branku. Tisícovky létají éterem, alespoň to platilo po ránu, a teď si to klidně můžeme zopakovat. Já budu chtít slyšet zlatou větu, vy budete chtít tisícovku. Krásná spolupráce, co říkáte? Také chvilička opět na telefon a potom věřím, že to bude to závěrečné hurá. Tak a na telefonu by měl být, jestli se dobře dívám, Pavel. Takže Pavle, už k telefonu pomaličku, nebo vy, Pavlové, co s námi hrajete? A já jdu vytáčet 6, 6, 3, 6, 7. Tak, jsem zvědav, jestli to teď vyjde. Před hodinkou, no. Tisícovka, jak se říká, vyletěla komínem. Teď by to mohlo padnout. Halo, halo.
2: Halo.
1: Rádio Čas, Aleš Šklubal, Zlatá věta, Pavel na telefonu.
2: Ano.
1: Pavle, já vás zdravím, já jsem včera tak jako rychle vybavnul na posluchačku a možná ani nevěděla, kdo volá, tak mi to položila, ale teď to proběhlo. Pavle, zlatá věta, znáte určitě, máte zapsáno?
2: No.
1: No?
2: Mám to zapsaný, ale teďka.
1: Ale kde? Já jsem na tom úplně podobně, já si vždycky něco poznačím a potom to hledám, než to najdu. My tak dlouho čekat nemůžeme, tak Pavle, no. Tak pozor, Pavel už tam šustí někde vzadu, hledá zlatou
2: větu. Jo, už mě prosím Rádio Čas právě hraje.
1: Pavle, vy jste úplně famózní, takhle vám tleskám, super, stálo to za to si zlatou větu zapsat, že jo?
2: Ano,
1: peněžence právě teď u vás přistálo 1000 korun. Pavle, já nejenže děkuju za přízeň, ale budu zvědavý, budu se ptát, za co utratíte.
2: Nevím, ještě nemám to nějak rozmyšlený teďka, jasné, momentálně.
1: Jasné. Vůbec to nevadí, hlavně si to užijte po svém a všude dokola, jo, koho znáte, všem kamarádům, známým v práci řekněte, že jste vyhrál ve zlaté větě, ať se zapíšou, že to stojí za to, zapíšou přes naše webovky. Mějte se krásně, utrácejte a poslouchejte Rádio Čas. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
3: Hity, které milujete.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Radio Čas. Hity,

0: Před malou chviličkou to bylo Bezlaté, Fěťa Rádia Čas, bingo! A tak si to třeba za pár minut někdo z vás zopakuje. A teď, úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Ano, to je dnešní poukázka na 1000 korun, držím palce. Od Aleše Šklobala a je i středa pro vás takovou, no řekněme, malou výhrou. A teď už nejnovější zprávy, Honza Gavelčíka, bude 11 hodin.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
8: Do krásna, do krásna vede cesta.
9: Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě v Mariánskohorské ulici. Na hlavním tahu z Poruby do centra komplikuje provoz dopravní nehoda. V Prostějově v Olomoucké ulici buďte opatrní na hlavní trase ve směru na Držovice, kde osobní auto srazilo chodce. S velkým zdržením pak počítejte i na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Mladče, kde ve směru na Hradec Králové havaroval kamion. Opatrnost se určitě vyplatí i v Brně, a to na dvou místech. V ulici Pod Kaštany v Žabovřeskách se srazila dodávka s osobním autem a další nehoda dvou vozidel částečně omezuje průjezd také v brněnských Tuřanech v Revoluční ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Policisté a hasiči si polepší. Jejich platy v příštích 3 letech vzrostou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně a spolu s nimi podle televize LTV Plus dostanou přidáno i celníci a příslušníci vězeňské služby. Slibuje to ministerstvo vnitra.
1: Morava aktuálně.
11: Obyvatelé Opavy rozhodnou o budoucnosti území po Slezance. Tu v těchto dnech bourá těžká technika. Město chce diskutovat s obyvateli, podnikateli a vlastníky okolních nemovitostí. Současně připravuje architektonickou soutěž. Jihomoravský kraj poprvé spouští vlastní náborovou kampaň. Chce tak aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
12: Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, staví na zkušenostech skutečných zaměstnanců krajského úřadu a představuje jejich profese, konkrétní práci i pracovní podmínky. Krajský úřad nabízí pracovní uplatnění v širokém spektru oborů a kampaň má oslovit uchazeče v různých fázích profesní dráhy. Vedle zkušených odborníků se zaměří také na absolventy vysokých škol nebo lidi, kteří se po rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh.
1: Rádio Čas Sport.
11: České hokejistky čeká druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Ode dneška se představí v Lahti, kde se na druhé akci seriálu Jurohockey Tour postupně utkají s domácím Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Celý den má být jako malovaný. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku zůstane i odpoledne jasná až skoro jasná a namíříme 21 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Slaví
14: a už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
13: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas je s vámi, dále hity, které milujete od Aleše Škobala, hezké dopoledne. Příští týden, na to se přiznám, mě čeká návštěva zubaře. Tohle prostě nejde odložit, potom vás to bolí více než té ordinaci. Ale já jsem včera narazil na článek a spadla mě z něj brada. Prostě žena vydávala se za lékařku a neměla vzdělání. Ordinovala o 106, tak to všechno dopadlo. Jak ji nachytali na hruškách, tak to víte za chviličku. Bude to teď zajímat také maminky, protože já řeknu, když je dítě spokojené, maminky o to více. A tak kam s dětmi, aby to bavilo jak děti, tak i maminy. Víte za chviličku, vy na to si počkejte a teď hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čím jste nej a co vám prostě jde? Já už jsem zmínil, že jsem mistr v odkládání věcí. Já nevím, jestli už 2 měsíce, že mě slibuju, že vymaluju ložnici. Pořád jsem se ještě k tomu nedostal. Ale teďka co vy, Jarmila napsala, když tak nad tím přemýšlím, jo, v čem jsem dobrá, tak určitě to, že mám obě kolena na odpis a tak se dokážu každé ráno postavit na nohy a postarat se sama o sebe. Za to si dávám palec nahoru. Zdraví vás, Jarmila. Krásný sluníčkový den i vám, Jarmilo. No jo, zdraví, já vím, jak bolí bedra a tady je to na tu občas zlatou medaili, takže držím palce. Bára píše, myslím si, že jsem dobrá ve vaření a pečení, je to můj veliký koníček a pozor, hodně čtu. Naše knihovnice je země už na prášky. Nešťastná, že jsem v knihovně pořád. Takže pohodový den do rádia i od Báry. My taky zdravíme, Báro, a nějakou dobrou knížku k tomu rádiu čas. K poslechu třeba. A já teď za vámi, samozřejmě jsme rádio, tak posílám zpátky hity, které milujete a také jsem slíbil skvělý tip pro maminky. Takže tady je.
1: Rádio čas. Pojďte se bavit.
0: Když jsou děti spokojené, tak my dospěláci, jak by jsme, ta v Dedy světě v Ostravě pokračují oblíbené chobotničky, cvičení batolat s rodiči, vedené lékaři. Jinak cvičení samozřejmě rozvíjí motoriku, dovednosti, vztahy k pohybu. No a lekce každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách a podrobnosti, kdybyste měli zájem, tak najdete na didysvět.cz. Tak a ještě do Kopřivnice, ta se dočká nového kulturního a kreativního centra.
2: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Tohle vůbec nezní špatně, takže si to užijte. A já to opět vidím na muziku z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Čas. Rádio Čas.

0: Řeknu to takhle, chodíte k lékařce, po nějaké době se rozvíte, že to není doktorka, že nemá vzdělání, že pro vás, já nevím, psala léky, že vás očkovala a tak dál a tak dál. To je potom namašli, že jo, tak jak tohleto, tenhle ten příběh, který se doopravdy stál, dopadnul, tak víte, za chviličku, jen na to si počkejte. No a za okny taková nabíječka energie, že jo, hold, babí léto má fazonu, má to být i přes víkend, tak já věřím, že nás to bude bavit. A bavilo po ránu i naše víš, nevíš, zraníčky. Takže máte-li chuť se zapojit, klidně pojďte do toho.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak jo, jdeme dál.
4: V roce 2006 Taťána Kuchařová se stala první českou držitelkou titulu Miss World. Ve které zemi se finále Miss World 2006 konalo?
5: Já myslím, že v Polsku.
4: Je to pravda. Mě to překvapilo, já myslela, že byla dál.
3: No, já jsem taky typoval třeba nějaká Amerika, že by to mohla být, jo?
4: No. Jak se jmenuje její nadace, kterou založila?
5: Je to od Taťány, nebo to je její dál? Není to nějaká ta krása předností, nebo krása před, nebo ne, ne, krása nad stáří, nebo
4: mě se
5: úplně...
4: Mně se líbí, ale jdeš správným směrem. Ovšem, kdyby se nadace jmenovala krása předností, jako... Dobře, myslím, že by pomáhala úplně v jiném směru.
5: No.
4: Ale ne, šel se na to dobře, je to krása pomoci. V roce 1928 skotský
3: biolog tam bylo.
4: A bakteriolog Alexander Fleming objevil penicillium, plíseň potřebnou pro výrobu antibakteriálních léků, tedy antibiotik, jak je známe dneska. Co podle legendy vedlo právě Fleminga k objevení penicilinu? Co se stalo?
3: To byla nějaká plíseň, ne?
5: Já myslím, že prokrastinace. Já myslím, že on nechal někde ležet tu baňku a najednou jen zjistil, že tam má jakoby pozdrav ze smíru.
3: Jako bylo to takové nečekané.
4: Je to pravda. Ano, Bečko, ano. Plíseň, která se náhodně dostala do Petryho misky, protože byl buržovář.
3: A tak plíseň z vesmíru.
5: Ano, a ta nás léčí dodnes, ano.
4: Tak,
5: ano.
4: Tak si dáme ještě jednu dámu.
6: 14 spolu nemluví.
7: 14 dní, dělej si na schvály, prostě tím neškodí jenom tomu druhýmu.
5: Zkusím napovědět Honzovi, ale já nevím, jestli ji znáš, jejím tatínkem.
3: Tak pokud to není modelka, tak bych ji mohl znát.
5: Velmi slavný mim. Tatínek slavný mim a nosil takovou...
3: takovou tu čepici, já vím.
5: Přesně,
3: tak. Jo. Hybner?
5: Ano, takže?
3: Tak Vlasta Hybnerová.
5: Vanda,
3: ale to je dobře. Se vůbec neznám, ale tak dobrý, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
8: Čeká nás další den plný sluníčka. Obloha by dneska měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia.
9: Hity, které milujete.

0: Tak z toho mě spadla brada, co všechno se může stát. 31letá francouzská byla nedávno odsouzena za to, že se roky vydávala za lékařku. Ona neměla vzdělání, sfalšovala několik diplomů a nějaké osvědčení z fakulty a místo lékařky skutečně dostala, jo. Začala ordinovat jako závodní lékařka během 3,5 let v ordinaci. Například, jo, měla očkovací kampaň, předepisovala nejrůznější léky a asi neměla ani ponětí, co pacientům tedy předepisuje. No a vydělala tímto podvodem zhruba 70 tisíc eur. Jinak spadla klec. Matka 3 dětí u soudu tvrdila, že ji v uvozovkách hnala finanční potřeba a že to místo lékaře tedy dostala na první dobrou. Lékaři nejsou, že jo, co si budeme. Ale soudy vyměřil rok natvrdo. Tak nechtěl bych otevřít dveře téhleté ordinace, kde se doktorka, než vám něco předepíše, zeptá třeba umělé inteligence, co by předepsat měla. Příjemnější věci z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
2: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
1: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
2: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: přišel do studia a přinesl nádherné počasí. Baví léto za okny, to vypadá famózně, už se na to těším za chviličku. Ahoj, Majky je tady. Jo. Tak, mikrofonek máš, pojď.
1: Krásné poledne, ahoj, no, je tam krásně, užívám se toho sluníčka, dokud je.
0: A teď jsem zvědavý na ten výčet, co ti jde nejlépe, jo, ty máš takové celkem i ego,
1: takhle.
0: Tak pojď na tvoji
1: parádu. Ono se říká, že samochvála smrdí, že jo, takže, no co mi jde. Já si myslím, že umím dobře udělat panenku, jakože, teď myslím
0: rozumím,
1: jídlo,
0: ano,
1: teď myslím
0: jasně.
1: Jídlo. To mi říkají kamarádi a partnerka, wow, že je výborná. Jo, vaření mě baví, takže jsou jako určitá jídla, kde si fakt dám záležet, kde mě to jako baví, kde mě to naplňuje. Takže asi tohle, a myslím si, že jsem dobrým parťákem celkově pro kamarády a pro to, aby nastála nuda.
0: Super. Hele, já jsem si vzpomněl na to vaření, když jsme se s ženou poznali, já jsem ji pozval teda domů, že něco uvařím, vařil jsem Čínu.
1: Vyhořili jste?
0: Ne, bylo to poprvé a naposledy, kdy mě pustila do kuchyně, prostě snědla, ale už jsem se tam nikdy nedostal.
1: No,
0: tak. Tak jo, tak co vám jde nejlépe a nám jde nejlépe muzika, takže dál hity, které milujete a samozřejmě aktuální zprávy, bude poledne, dobrou chuť.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu, například Harmony toalet.

0: toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
3: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. stkradvanice.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Moravská Ostrava a Příbos v ulici 30. dubna. Havarovalo tady osobní auto. Hrozí omezení provozu. Opatrnost se vyplatí na Olomoucku v ulici Brněnská. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. A pozornost mějte v oblasti Brno-Tuřany v ulici Revoluční. Srazila se tady 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste počet řidičů, kteří riskují a na silnicích si své jízdy natáčejí. Videa pak zveřejňují na sociálních sítích a chlubí se nebezpečným chováním. Policie upozorňuje, že tím mohou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Za podobné přestupky hrozí pokuty a v některých případech také zákaz řízení.
5: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský region získá další lákadla pro turisty a pohodlnější zázemí pro rodinné výlety. Hejtmanství mezi projekty rozdělí přes 34 milionů korun. Kde všude se zázemí zlepší, nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
6: V rámci turistické infrastruktury jsme podpořili 34 projektů, které byly velmi zajímavé, aby jsme podpořili cestovní ruch, který má významný dopad pro Moravskoslezský kraj, především ekonomicky. Jsou to standardně záchytná parko u turisticky exponovaných míst, ale tam máme pump tracky, bike parky, které zase vedou, ale taky sociální zázemí.
4: V Brně čeká Mahenovo divadlo pořádná oprava. Vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Důvodem je hlavně zastaralé vybavení a technologie, které je potřeba vyměnit. Na přípravách se začne pracovat v příštích letech a město chce mít projekt hotový do roku 2029.
5: Rádio Čas, sport.
4: A český rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do nové sezóny jako jeden z favoritů. 20-letý sportovec má za sebou skvělou minulou sezónu, kdy na olympiádě získal zlato a stříbro. Po létě na inline bruslích už naplno trénuje na ledě v Nizozemsku. Zítra bude skoro jasno, místy polojasno,

0: Radimem a Lenkou.
1: Slaví
2: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové hráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem. Přeji vám krásné odpoledne, se mnou také hity, které milujete, tak jak je v éteru Rádia Čas, slyšíte stále a neustále. Budeme také soutěžit se Zlatou větou a tu v této hodince připomenu a podíváme se také na naše domácí mazlíčky. Schválně, jestli ti vaši u vás doma spí s vámi v posteli a pokud ano, tak pozorně poslouchejte, protože si řekneme, co přesně to znamená a jestli je to dobře či nikoli. Ode mě další muzika, jsme Rádio Čas.
1: Které milujete. Rádio Čas.
2: Nosím černý brýle.

0: Posloucháte Rádio Čas a pokud máte doma psa nebo kočku, tak asi víte, že jestli něco opravdu milují, tak je to naše postel. No, člověk si lehne, chce se pohodlně vyspat a najednou zjistí, že na posteli už vlastně není žádné místo, protože pejsek nám zabere nohy, kočka třeba polštář a nakonec spíme někde na posledních 10 cm postele. Každopádně, co jsem se dočetl, tak podle odborníků to zvířata nedělají jen proto, že je postel pohodlná. Právě, že vyhledávají naši vůni, teplo a hlavně pocit bezpečí. A tím, že chtějí spát právě u nás, nám vlastně dávají najevo důvěru a náklonost, protože pro zvíře je totiž spánek chvíle, kdy je nejzranitelnější, takže když se lehne právě k nám, tak nás bere jako někoho, u koho se může cítit bezpečí. Takže pokud dneska večer za vámi zase přijde mazlíček a bude se vás snažit vytlačit z postele, tak ho nevyhazujte, nebo alespoň myslete na to, že to můžete brát jako kompliment a právě s vámi se cítí v bezpečí. Ode mě další muzika, hity, které milujete, dáme si dvě písničky a já prozradím zlatou výherní větu.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej,
7: více o nabídce na byd.com.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Celkem 7x denně rozdáváme 1 000 korun. Ono, není to úplně moc, ale korunka ke korunce, hned je z toho milion, víte, jak se to říká, každopádně na nějakou dobrou večeři to rozhodně je. Stačí jenom poslouchat naše rádio, ale co je důležité, zaregistrovat se do Zlaté věty na našem webu casradio.cz. No a když budete poslouchat naše rádio, tak se dozvíte tu zlatou výherní větu, která pro dnešní den zní: úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. Jo, takže doporučuji se zapamatovat nebo zapsat. Úsměv prosím, Rádio Čas právě hraje. To je věta, která vám dneska může ještě vyhrát 1 000 korun. Celkem 3 pokusy zbývají a já ještě 2x zavolám někomu z vás a pokud zvednete telefon a tuto větu mi prozradíte, tak jste o 1000 bohatší. No a já pevně věřím, že budu nadělovat. Ode mě teď další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Čeká nás další den plný sluníčka. Obloha by dneska měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají odpoledne pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia. Rádio.

0: Středeční odpoledne s rádiem Čas a ono se říká, že samochvála smrdí. Každopádně já si myslím, že člověk by se měl umět pochválit. A já si žiju takovou filozofii, že pokud nemáme rádi sami sebe, nemůžeme mít rádi někoho jiného. A proto se také dneska ptáme na našem Facebooku, WhatsAppu a Véteru Rádia Čas, v čem jste opravdu dobří. A já tady mám spousta zpráv, které nám píšete právě ať už na Facebook nebo na WhatsApp. Tak pojďme se pár z nich přečíst. Mimo jiné, Pavla napsala také: samochvála sice smrdí, ale prý jsem dobrá ve zdobení dortu a ve stříhání psů. Bohdana napsala: já jsem dobrá v zapomínání, zapomenu úplně vše. Štefan: léz někomu na nervy, prý expert od malička. A Milan napsal: televizní soutěže. A to znám taky, vždycky u televize mám pocit, že to jde všechno samo, ale víte, jak to je, pak přijde na lámání chleba a najednou nevíte vůbec nic. Tak dejte vědět, vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, můžete nahrávat hlasovky 77 66 12 800. Já posílám další muziku, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a také z hity, které milujete, za 2 minutky 13. hodina. Slovo se teď bere Martin. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku vzrostly ceny povinného ručení. Podrobnosti za chvilku.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu.

0: Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz
2: Majerpneu.cz A jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz
4: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
5: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku. Original.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě v oblasti Mariánské hory a Hulváky v ulici Plzeňská stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením a pozornost mějte stále na Olomoucku v ulici Brněnská. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku vzrostly ceny povinného ručení. Meziročně se zvýšily v průměru skoro o 4% a řidiči teď platí průměrně přes 4600 korun. Cena záleží třeba na typu auta, jeho stáří nebo bydlišti řidiče. Za vyššími cenami je hlavně více nových aut na silnicích a také vyšší ceny náhradních dílů. Podle televize LTV Plus tak pojišťovny za opravy po nehodách vyplácejí více peněz.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Podrobnosti dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Ostrava už po sedmé otevře téma dětského talentu a jeho rozvoje. Talent City 2026 se uskuteční 14. a 15. října. První den nabídne dětem a žákům přibližně 90 workshopů na různých místech Ostravy a nově také velkou debatu. Druhý den bude patřit především pedagogům a dalším zájemcům, kteří se věnují podpoře dětského talentu.
0: Ve Zlíně roste počet lidí bez bydlení. Pomoc častěji hledají mladí, ženy nebo seniori, ale také lidé, kteří pracují a na vlastní bydlení nedosáhnou. Často zatím stojí dluhy, ztráta práce nebo vysoké nájmy.
2: Rádio Čas, sport. A tři...

0: Vy na Rádiu Čas, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Slaví
3: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s Rádiem Čas.
2: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a přátelé, my už za chviličku budeme soutěžit. Mám tady pro někoho z vás 1 000 korun. Pokud jste zaregistrovaní do naší soutěže Zlatá věta na našem webu casradio.cz, tak je možné, že za chviličku zavolám právě vám a pokud zvednete telefon a prozradíte Zlatou větu, tak jste o litr o 1000 bohatší. Tak věřím, že to vyjde, dáme si 2 písničky a jdeme soutěžit. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čenej. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Nastal čas opět nadělovat, soutěžit a rozdávat a já teďka opět vytáčím telefonní číslo. Někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz do soutěže Zlatá věta. Už nám to vytáčí, měla by to být Anička, tak snad zvedne telefon, ať můžu rozdat penízky. To je to nejdůležitější, vzít ten telefon, i to se občas nepodaří. Tak já věřím, že dneska ano. Jedná se o celkem tedy pátý pokus. Krásné odpoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas, slyšíme se?
2: No, dobrý den.
1: Halo, halo, dovolali jsme se, to je dobrá zpráva. Aničko, víte, proč vám telefonuju?
2: Vím, ano.
1: Je to zlatá věta a penízky na váš účet, které tam můžou přistát už velice brzy, ale to v případě, že mi prozradíte zlatou větu, tak já se ptám,
2: ano.
1: Jak zní.
2: Úsměvně, prosím. Hraje právě Rádio Čas.
1: Je to trošku jinak. Je to trošku jinak.
2: Úsměv právě Rádio Čas.
1: Úsměv, prosím, Rádio Čas právě hraje, ale já to uznám. Protože je to správné. No, ale já vám to uznávám, ta věta tam je, jde vidět, že jste poslouchala, že ji znáte.
2: Ano.
1: Takže gratuluju, tisícovka je vaše.
2: Děkuji.
1: Už víte, za co se bude utrácet?
2: No, samozřejmě.
1: Vždycky se něco najde, že ano?
2: Přesně tak, ano.
1: Tak jo, moc krát gratuluju, penízky jsou vaše a ano. To je ode mě všechno, naslyšenou.
2: No, naslyšenou, děkuju.
1: Tak jste to slyšeli, nadělovali jsme a dneska ještě dva pokusy zbývají, tak třeba příště zavoláme právě vám a pokud jste se ještě neregistrovali do této soutěže Zlatá věta, tak na našem webu casradio.cz.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone, svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
5: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio
6: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
11: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
13: Rádio Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Také dneska zvu do světa sportu a první se zastavíme u basketbalu. Můžete vyrazit už tuto sobotu na BK Opava a BK Lokomotiva Plzeň. Hraje se zápas v hale v Opavě, startuje se v 18 hodin. Mimo jiné na místě bude také promotým Rádia Čas a naše sluníčko a je to partnerské utkání. Přijďte, rozhodně skvělý zápas. No a zveme také na hokej. RT Torax Poruba oproti HK Nový Čín nastoupí od dneška za týden ve středu 7. Jedná se o páté kolo, startuje se v 18 hodin a hraje se v RT Torax Aréně v Ostravě Porubě. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky. Teď počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost Před Středivámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a já mám pozvánku na náš hudební svátek, protože už za chviličku, dá se říct, že opravdu už za chviličku, 21. listopadu se společně potkáme na obrovské akci, a to mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. A právě skupina Europe bude součástí a připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, a právě jediné místo v Česku, kde se v rámci tohoto výročí objeví, nebo kde se v rámci tohoto turné objeví, je mega koncert Rádia Čas a nebudou tam sami. Společně s nimi je taky David Koller, skupina Olympic a také Lenny a speciální host Marpo. Tihle všichni na jednom pódiu v Mustang Aréně 21. listopadu. A pokud ještě nemáte své lístky, tak doporučuji na nic nečekat na našem webu casradio.cz, aktuálně předprodej. No a já se budu těšit, že se společně potkáme.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
2: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s rádem čas za 2 minuty 14. hodina. Slovo se teď bere opět Martin. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že se na Česko žene silný vítr. Podrobnosti za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun

0: 7. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
2: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Karvinsku na silnici v oblasti Dětmarovice. Nákladní auto se střetlo s osobním. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozornost mějte stále v Ostravě v oblasti Mariánské hory a Hulváky. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Je zde omezení provozu a dopravu řídí policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Česko se žene silný vítr. Foukat bude hlavně na severu Čech, kde platí výstraha až do zítřejšího poledne. V nárazech může dosáhnout až 65 km za hodinu. Silný vítr může lámat větve a způsobit problémy v dopravě nebo energetice. Lidé by proto měli zajistit volně položené věci kolem domů a na zahradách.
5: Morava aktuálně.
3: V Ostravě přibudou nová místa v sociálních službách. Do roku 2031 město plánuje vytvořit 240 nových lůžek a posílit také terénní a ambulantní služby. Přibýt by mělo více než 50 pracovních úvazků. Cílem je hlavně pomoc stárnoucí populaci a lidem s duševním onemocněním. Olomouci nabídne klientům moderní zázemí opravená budova Centra sociálních služeb Klíč. Díky olomouckému hejtmanství získali klienti bezpečnější a důstojnější zázemí pro každodenní služby. Více nám řekla mluvčí kraje Eva Knajblová.
6: Rekonstrukce Klíče je významnou investicí do kvality sociálních služeb v Olomouci. Nové prostory přinesou klientům větší komfort a zaměstnancům lepší podmínky pro poskytování péče. Mysleli jsme přitom i na budoucnost. Část prostor je připravena tak, aby bylo možné služby v příštích letech dále rozvíjet.
5: Rádio Čas, sport.
3: A v pátek se hraje další kolo Tip Sport Extraligy. Vítkovice se od 17:30 utkají s Karlovými Vary v Mustang Aréně. Ve stejný večer čeká zápas také Kometu Brno, která od 18:00 nastoupí proti Mladé Boleslavi ve Winning Group Aréně.

0: příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Slaví
3: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
2: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.

srdce. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pěkný odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě z hity, které milujete, a my budeme ještě dneska dvakrát soutěžit se Zlatou větou. Dáme si dvě písničky a půjdeme na soutěž a v této hodince také prozradím tipy, kam můžete vyrazit za zábavou. Teď už ale muzika. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je to tady dneska šestý pokus a předposlední šance někomu z vás darovat 1 000 korun. Já vytáčím telefonní číslo a voláme Jardovi, který může získat 1000. Stačí zvednout telefon. Aha. A nebo nás vypnout. Tak to se mi ještě nestalo teda. Každopádně, no, Jarda nechce 1000. Doslova nám vypnul telefon. Asi nějaká pracovní schůze, ale tady se nadělovat nebude. Je mi to líto, každopádně já už jsem dneska 1 000 rozdal. Ještě jeden pokus zůstává, tak pokud se chcete zapojit i vy ostatní, stačí se registrovat casradio.cz a třeba příště zavoláme právě vám. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
0: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas, také se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože jako každý den od pondělí do pátku, i dnes mezi 6. až 9. probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm Víš nevíš. Za prvé se dozvíte spousta zajímavých informací a za druhé si můžete tipnout, kam až sahají vaše znalosti. A dnes jsme třeba řešili, ve které zemi se konalo finále Miss World v roce 2006, kde mimo jiné vyhrála Taťána Kuchařová. Tak co, věděli byste?
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak jo, jdeme dál.
3: V roce 2006 Taťána Kuchařová se stala první českou držitelkou titulu Miss World. Ve které zemi se finále Miss World 2006 konalo?
4: Já myslím, že v Polsku.
3: Je to pravda. Mě to překvapilo, já myslela, že byla dál.
2: No, já jsem taky typoval třeba nějaká Amerika, že by to mohla být, jo? No.
3: Jak se jmenuje její nadace, kterou založila?
4: Je to od Taťány, nebo to je její dá? Není to nějaká ta krása předností, nebo krása před, nebo, ne, ježiš, ne, krása nad stáří, nebo
3: mě se
4: úplně...
3: Mně se líbí, ale jdeš správným směrem, ovšem, kdyby se nadace jmenovala krása předností, jako... Dobře, ne, myslím, že by pomáhala úplně v jiném směru.
4: No.
3: Ale ne, šel se na to dobře, je to krása pomoci. V roce 1928 skotský
2: biolog tam bylo.
3: A bakteriolog Alexander Fleming objevil penicillium, plíseň potřebnou pro výrobu antibakteriálních léků, tedy antibiotik, jak je známe dneska. Co podle legendy vedlo právě Fleminga k objevení penicilinu? Co se stalo?
2: To byla nějaká plíseň, ne?
4: Já myslím, že prokrastinace. Já myslím, že on nechal někde ležet tu baňku a najednou jen zjistil, že tam má jakoby pozdrav ze smíru.
2: Jako bylo to takové nečekané.
3: Je to pravda. Ano, Bečko, ano. Plíseň, která se náhodně dostala do Petriho misky, protože byl buržovář.
2: A tak plíseň z vesmíru.
4: Ano, a ta nás léčí dodnes. Ano,
3: tak,
4: ano.
3: Tak si dáme ještě jednu dámu.
5: 14 spolu nemluví.
6: 14 dní, dělej si na schvály, prostě, tím neškodí jenom tomu druhýmu.
4: Zkusím napovědět Honzovi, ale já nevím, jestli ji znáš, jejím tatínkem.
2: Tak pokud to není modelka, tak bych ji mohl znát.
4: Velmi slavný mim. VH. Tatínek slavný mim a nosil takovou...
2: Takovou tu čepici, já vím.
4: Přesně,
2: tak. Jo. Hybner?
4: Ano, takže?
2: Tak Vlasta Hybnerová.
4: Vanda.
2: Vanda. Se vůbec nezdávala, tak dobrý, no.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete.

0: Státní zvu do Kopřivnice, protože ta se dočká nového kulturního a kreativního centra. Pozvánku tady pro nás má starosta Adam Hanus.
1: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: No a mám tady také skvělou nabídku pro rodiče a děti, protože od 21. září pokračují v Didy Světě v Ostravě oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči vedené lékařkami. Děti si tady hravou formou rozvíjejí motoriku, nové dovednosti i vztahy k pohybu. Lekce mimo jiné probíhají každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách a pokud byste se chtěli zapojit, tak podrobnosti a přihlášky najdete na didysvět.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
3: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
4: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
6: Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, budeme také soutěžit se Zlatou větou, teď už ale předávám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku roste počet řidičů, kteří porušují dopravní předpisy. Podrobnosti za chvilku.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: A je to tady.

0: Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, ve Vítkovicích na trase Český Těšín Opava. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Třebovice, směr Katovice. Srazila se tady 2 osobní vozidla. A pozornost mějte na Šumpersku na silnici v oblasti Mohelnice. I zde se řeší nehoda 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste počet řidičů, kteří riskují a na silnicích si své jízdy natáčejí. Videa pak zveřejňují na sociálních sítích a chlubí se nebezpečným chováním. Policie upozorňuje, že tím mohou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Za podobné přestupky hrozí pokuty a v některých případech také zákaz řízení.
4: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský region získá další lákadla pro turisty a pohodlnější zázemí pro rodinné výlety. Hejtmanství mezi projekty rozdělí přes 34 milionů korun. Kde všude se zázemí zlepší, nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
5: V rámci turistické infrastruktury jsme podpořili 34 projektů, které byly velmi zajímavé, aby jsme podpořili cestovní ruch, který má významný dopad pro Moravskoslezský kraj, především ekonomicky. Jsou to standardně záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, ale tam máme pump tracky, bike parky, které zase vedou, ale taky sociální zázemí.
2: V Brně čeká Mahenovo divadlo pořádná oprava. Vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Důvodem je hlavně zastaralé vybavení a technologie, které je potřeba vyměnit. Na přípravách se začne pracovat v příštích letech a město chce mít projekt hotový do roku 2029.
4: Rádio Čas, sport.
2: A český rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do nové sezóny jako jeden z favoritů. 20-letý sportovec má za sebou skvělou minulou sezónu, kdy na olympiádě získal zlato a stříbro. Po létě na inline bruslích už naplno trénuje na ledě v Nizozemsku. Zítra bude skoro jasno, místy polojasno až

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Slaví
2: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové hráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Krásnější poslední den měsíce jsme si snad ani nemohli přát. Další den ve znameního babího léta, taky při středě s datem 30. září. Zdraví vás, Kiki Střelcová, no a doufám, že se máte dobře, daří se vám všechno a pěkně šlapé všechno, jak má. Odpolední kafe už uvařené? No jestli ne, tak to běžte napravit, ať se odpolední povinnosti lépe zvládají a já doufám, že nám to bude stejně dobře šlapat i ve Zlaté větě, ve které nás ještě jedno kolo dneska spolu čeká. A bude toho mnohem víc, taky nějaké ty novinky, které se při středě rozebírají a jedna z nich už za chvíli. To vás nejspíš hodně překvapí, stejně jako mě. Tak krásné poslední zářijové odpoledne z Rádia Čas.

0: No Name na Rádiu Čas. Určitě to máte stejně, že člověk má nějaké zážitky, které tak nějak jako v sobě uchovává, ale nic moc to s ním třeba neudělá. Ale pak jsou emoce se zážitků, které prostě ve vás zůstanou a naplno je vždycky prožíváte, když si na to vzpomenete. No a to byl zrovna ten případ teďka tady u mě ve studiu Rádia Čas, kdy jsem si vzpomněla na 2 roky zpátky oslavy na megakoncertě Rádia Čas, kde jsme tehdy slavili s No Name. Tak věřím, že jsem tu atmosféru teď na vás z Rádia Čas taky přenesla. No ale zpátky do přítomnosti. A vlastně ale z části taky se přesuneme do minulosti dnešního dne, konkrétně do rána, protože určitě zbožňujete stejně jako já rubriku Víš, nevíš. Kdy se naši kolegové navzájem zkoušejí z historie daného data. No a obzvlášť, když je zkoušený náš Ráďa, tak to je pak vždycky velmi zajímavé. Jak to dopadlo dnes, poslechněte si sami.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak jo, jdeme dál.
4: V roce 2006 Taťána Kuchařová se stala první českou držitelkou titulu Miss World. Ve které zemi se finále Miss World 2006 konalo?
5: Já myslím, že v Polsku.
4: Je to pravda. Mhm. Mě to překvapilo, já myslela, že byla dál. No,
3: já jsem taky typoval třeba nějaká Amerika, že by to mohla být, jo?
4: No. Jak se jmenuje její nadace, kterou založila?
5: Je to od Taťány, nebo to je její dá? Není to nějaká ta krása předností, nebo krása před, nebo ne, krása nad stáří, nebo se úplně...
4: Mně se líbí, ale jdeš správným směrem. Ovšem, kdyby se nadace jmenovala krása předností, jako... Dobře, ne, myslím, že by pomáhala úplně v jiném směru.
5: No.
4: Ale ne, šel se na to dobře, je to krása pomoci. V roce 1928 skotský
3: to biolog tam bylo.
4: A bakteriolog Alexander Fleming objevil penicillium, plíseň potřebnou pro výrobu antibakteriálních léků, tedy antibiotik, jak je známe dneska. Co podle legendy vedlo právě Fleminga k objevení penicilinu? Co se stalo?
3: To byla nějaká plíseň, ne?
5: Já myslím, že prokrastinace. Já myslím, že on nechal někde ležet tu baňku a najednou zjistil, že tam má jakoby pozdrav ze smíru.
3: Jako bylo to takové nečekané.
4: Je to pravda. Ano, Bečko, ano. Plíseň, která se náhodně dostala do Petryho misky, protože byl bordelář.
3: Plíseň z vesmíru.
5: Ano, a ta nás léčí dodnes, ano.
4: Tak,
5: ano.
4: Tak si dáme ještě jednu dámu.
6: 14 dní spolu nemluví.
7: 14 dní, dělej si na schvály, prostě tím neškodí jenom tomu druhýmu.
5: Zkusím napovědět Honzovi, ale já nevím, jestli ji znáš, jejím tatínkem.
3: Tak pokud to není modelka, tak bych ji mohl znát.
5: Velmi slavný mim. VH. Tatínek slavný mim a nosil takovou...
3: Takovou tu čepici, já vím.
5: Přesně,
3: tak. Jo. Hybner?
5: Ano, takže?
3: Tak Vlasta Hybnerová.
5: Vanda.
3: Vanda. No, tak dobře. Se vůbec neznám, ale tak dobrý, no.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Představte si, časáci, že hrozí konec vysílání Eurovize u nás. Každoročně tuhle prestižní hudební soutěž do svého programu zařazuje Česká televize a každoročně na ní spoustu z nás kouká. No ale teď by tomu mohl být konec. Jak je to možné? Dovíte se za chvíli, teď už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: které milujete.
1: Blížu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Poslední zářijové odpoledne, no a vy jste si zvolili jako parťáka Rádio Čas s Kiki za mikrofonem. No a teďka, přátelé, zpátky k tomu, co se nejspíš chystá na České televizi. Šetří se všude a bohužel se škrty nevyhýbají ani médiím, no a tak teď Česká televize zvažuje kvůli financím zrušit každoroční přenos Eurovision Song Contestu. Jsou to zatím teda spekulace, ČTčkem nepotvrzené, každopádně má ČT naplánované úspory v závratné výši, a to 350 milionů korun. No a právě odsud jako pramení tyhle ty informace, protože by to přece jenom bylo logické, že nejprve půjdou pryč takové ty věci, bez kterých se to dá obejít. Škrty se teprve teda chystají, nic není definitivní, jen jejich cílem by měly být údajně přípravy na nejistotu budoucnosti financování. No, aniž by nějak jako výrazně samozřejmě došlo k omezení financování. Tak uvidíme, co všechno nás čeká. Každopádně vy se nemusíte o nic bát, protože Rádio Čas je stabilní vždy a za všech okolností. No, stejně jako teď, za chvilku už další hity, které milujete, a já vám přeju klidné odpoledne.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Středeční odpolední chvíle trávíte s Radiem Čas, taky Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a za chviličku už mě vystřídá kolega Martin Fabík. Ten má pro nás nachystané čerstvé zprávy. Ještě předtím se podíváme na cesty. No a na co se můžete těšit v příštích 60 minutách? No tak jednak se podíváme do krajských měst. No a řekneme si taky, jak je na tom aktuálně Zlatá věta. Takže zůstaňte s námi a užívejte si posledního zářijového dne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operách Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Projekt.cz a jedeš dál.
13: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Projekt.cz.
14: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

Stále si dávejte pozor na Šumpersku na silnici v oblasti Mohelnice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno Královo pole v ulici Palackého třída. Tramvaj srazila chodce. Na místě zasahují záchranné složky.

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku vzrostly ceny povinného ručení. Meziročně se zvýšily v průměru skoro o 4% a řidiči teď platí průměrně přes 4600 korun. Cena záleží třeba na typu auta, jeho stáří nebo bydlišti řidiče. Za vyššími cenami je hlavně více nových aut na silnicích a také vyšší ceny náhradních dílů. Podle televize LTV Plus tak pojišťovny za opravy po nehodách vyplácejí více peněz.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Podrobnosti dodává mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
3: Ostrava už po 7. otevře téma dětského talentu a jeho rozvoje. Talent City 2026 se uskuteční 14. a 15. října. První den nabídne dětem a žákům přibližně 90 workshopů na různých místech Ostravy a nově také velkou debatu. Druhý den bude patřit především pedagogům a dalším zájemcům, kteří se věnují podpoře dětského talentu.
0: Zlínský kraj chystá nový projekt pro rodiny, které pečují o postižené děti. Cílem podpory je zjednodušit rodičům orientaci v sociálních i zdravotních službách a pomoci zvládat náročné životní etapy dětí, včetně lepšího propojení se školami i zaměstnavateli. Do projektu se přímo zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
2: Rádio Čas, sport.
0: A třineští

0: na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Slaví čtyři...
3: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s Rádiem Čas.
2: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Jste s rádiem Čas, no a všichni olomoučtí, nebo vy, co se tam chcete stěhovat, tak pro vás tady budu mít za chvíli skvělou zprávu. Olomouc totiž vévodí žebříčku top 13. Tak čeho se ta 13 týká, řekneme si za okamžik. Teďka vám popřeju pohodový poslech dalších hitů, které milujete z rádia Čas. Užíváte si posledního zářijového dne, no a dneska, tedy 39. slaví svátek všichni Jeronýmové. Netuším, jestli někdo nějakého Jeronýma znáte, já se vzpomněla na jediného.

0: Vy všichni, co Rádio Čas posloucháte z Olomouce, tak se teď můžete radovat, protože právě Olomouc skončila na prvním místě v žebříčku nejlepších krajských měst. No ale potěším taky Zlínské a Pražské, protože všem těhle městům patří stupně vítězů. Kde se naopak neradují, jsme tady my v Ostravě. Radost není ani v Ústí a dokonce ani v takových Karlových Varech, si představte. V žebříčku se porovnávala vybavenost všech potřebných služeb krajských měst, takže ekonomika, vzdělání, volnočas, zdravotní péče a tak dále. Každopádně takhle to dopadlo. Olomouci gratulujem. No a nám nezbývá nic jiného, než se polepšit.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
6: KP Revital.cz, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních od magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na mojehruska.cz.
9: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
10: Je to freestyleový sport, on není měřitelný jako časem.
9: Takže to je jak rasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
10: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio.

0: Ve krásné podzimní dny babího léta v plném proudu, tak ty se hodí využít třeba k nějakému tomu sportování ještě venku. Třeba toho využít, než zase budeme mít chladno. Jestli takhle skvěle budeme mít i zítra, tak to se dozvíme už za chviličku v předpovědi počasí. No a pak se můžete těšit na další hity Rádia Čas. A pak tady budu mít něco pro všechny pasivní sportovce, kteří jako spíš raději ten sport sledujete někde zpovzdálí. Takže zůstaňte s námi, užívejte si posledního zářijového dne. No a teď už teda pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Yes.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Já teď natchnu především všechny pasivní sportovce. Hned několik pozvánek tady pro vás mám, tak pojďme na ně. Basketbalový klub Opava s Lokomotivou Plzeň. Tyhle ty dva týmy nastoupí proti sobě už tuhle sobotu 3. října. Opavští a všichni z přilehlého okolí, nenechte si tenhle ten zápas ujít, protože proběhne jako tradičně v hale Opava od 18. hodiny podvečerní. No a ani Rádio Čas u toho nebude chybět, na místo dorazí náš promotým a taky časácké sluníčko, které hráče podpoří. No a co se týče dneska, tak dnes si budete moci vychutnat souboj hokejových klubů HC RT Torax Poruba s Novým Jičínem. Utkání těchto dvou partiček vypukne už za necelou hodinku a půl od 18 hodin podvečer. Ať už si vyberete cokoliv, tak se hlavně dobře bavte a nezapomeňte fandit.
0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: roztančeně jsme se dostali k závěru 16. hodiny odpolední. Za 3 minuty bude 5, no a po 17. bych byla, nebo být vámi, tak bych byla napříjmu. Nejen u Rádia Čas, ale taky na telefonech, protože budu jednomu nebo jedné z vás volat v rámci naší zlaté věty, kterou si mimochodem ještě připomeneme. No a taky tady pro vás budu mít hned několik pozvánek na nadcházející dny na skvělé akce. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vám přeje klidné středeční odpoledne a teď už kolega Martin Fabík.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Rádio Čas.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Šenově u Nového Jičína v ulici Dukelská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Opavě v oblasti Nové Sedlice na trase Český Těšín Opava. Srazily se tady tři osobní vozy. A pozornost mějte na Šumpersku na silnici v oblasti Zábřeh. I zde se řeší dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Česko se žene silný vítr. Foukat bude hlavně na severu Čech, kde platí výstraha až do zítřejšího poledne. V nárazech může dosáhnout až 65 km za hodinu. Silný vítr může lámat větve a způsobit problémy v dopravě nebo energetice. Lidé by proto měli zajistit volně položené věci kolem domů a na zahradách.

0: Morava aktuálně. V Ostravě přibudou nová místa v sociálních službách. Do roku 2031 město plánuje vytvořit 240 nových lůžek a posílit také terénní a ambulantní služby. Přibýt by mělo více než 50 pracovních úvazků. Cílem je hlavně pomoct stárnoucí populaci a lidem s duševním onemocněním. Olomouci nabídne klientům moderní zázemí opravená budova Centra sociálních služeb Klíč. Díky olomouckému hejtmanství získali klienti bezpečnější a důstojnější zázemí pro každodenní služby. Více nám řekla mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Rekonstrukce Klíče je významnou investicí do kvality sociálních služeb v Olomouci. Nové prostory přinesou klientům větší komfort a zaměstnancům lepší podmínky pro poskytování péče. Mysleli jsme přitom i na budoucnost. Část prostor je připravena tak, aby bylo možné služby v příštích letech dále rozvíjet.
0: Rádio Čas Sport. A v pátek se hraje další kolo Tip Sport Extraligy. Vítkovice se od 17:30 utkají s Karlovými Vary v Mustang Aréně. Ve stejný večer čeká zápas také Kometu Brno, která od 18:00 nastoupí proti Mladé Boleslavi ve Winning Group Aréně.

0: Čas, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Slaví
3: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
2: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Úsměv, prosím, Rádio Čas právě hraje. No tak to by mohl být nový slogan Rádia Čas, ale přátelé, pro dnešek je to výherní věta ve Zlaté větě, která vám může přinést krásný tisícový obnos. A protože nás čeká ještě jedno společné kolo, tak buďte na příjmech, protože každou chvíli budeme volat někomu z vás. Kdo to bude, dozvíte se za chvíli, tak buďte na příjmech a já vám držím všech 20, jak se říká.
0: Zlatá věta Rádia Čas.

0: Kdo máte rádi Janu Kirchner a zároveň jste rádi součástí dobré věci, tak tohle bude akce přesně pro vás. Charita Ostrava pořádá už tento pátek benefiční koncert, kde vystoupí právě zmíněná Jana Kirchner, taky Robert Balcar, trio a kapela Get Away. No a všechno začne v 18 hodin v podvečer v ostravském Akordu v Zábřehu. Předprodej vstupenek na jejich stránkách dkakord.cz. Kopřivnici tu čekají nové věci. Jaké? No tak o tom už víc sám starosta města Adam Hanus.
1: Bývalá kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Teď se zase posuneme o pár kilometrů dále. V příštím týdnu od 8. až do 11. října můžete navštívit Floru Olomouc, kde proběhne mezinárodní zahradnická výstava. Takže všichni milovníci kytek si rozhodně tuhle výstavu nenechte ujít. No a ještě pozvání pro rodiče s malými ratolestmi, pokud máte doma dítko zkoumavé ve věku od roku a půl až do 3 let, tak toho určitě vemte na patlárnu, kterou pořádá Didy Dětský svět v Ostravě. Ten odstartoval 21. září, tenhle ten hravý kroužek plný pěny, vody, barev, rýže a nejrůznějších dalších materiálů. No a děti si v něm aspoň rozvinou svou motoriku, smysly a taky kreativitu. Takže patlárna každou středu od 16 hodin odpoledne. Ať si vyberete cokoliv, hlavně se perfektně bavte.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marbo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: No a je to, přátelé, tady. Vy jste se konečně dočkali, respektive vy všichni, kteří jste zaregistrovaní v naší zlaté větě Rádia Čas. Před náma je poslední kolo v rámci středečního dne. No a já už tady mám vylosované čísílko a tentokrát budeme volat posluchačce Valérii. Netradiční to jméno, já budu moc ráda, když se Valerii dovoláme a taky, když Valerie bude znát dnešní soutěžní větu. Tak pojďme na to! Doufám, že máme vytočeno správně, vypadá to, že jo, tak teď jenom, aby nám to naskočilo a abychom mohli Valerii volat. No tak, přátelé, já tady vždycky s tou technikou bojuju, tak ještě jednou jdeme na to. Takže vyťukám si tady to čísílko znovu, hlavně správně, protože to by byl průšpěch, kdybych volala někomu jinému. A už. Tak tady to vypadá, že se nejspíš nedovoláme. Posluchačka Valerie má obsazeno a připravila se tím bohužel o krásný tisícový obnos. Nedá se svítit, i takové dny bohužel jsou, ale nebojte, my budeme soutěžit zase zítra. A já vám už za okamžik prozradím čtvrteční soutěžní větu. No jo, vlastně první říjnovou, tak poslouchejte.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: V rámci mého odpoledního programu Rádia Čas se mi bohužel nepodařilo dovolat posluchačce Valerii, ale to se nedá svítit. Nicméně, my budeme soutěžit zase zítra už od ranních hodin a já tady pro vás, kteří jste se zaregistrovali, nebo to máte v plánu stihnout ještě do zítřejšího rána, mám výherní větu, která vám při čtvrtku vyhraje 1000. Tak si pište, kdo poslouchá, ten má šanci vyhrát. Opět věta, která vystihuje podstatu naší soutěže Zlaté věty. No, tak si větičku zapište, my vám ji pochopitelně během zítřejšího dne zopakujeme a budu držet palce. Nezapomeňte, že šance na výhru jsou vysoké, protože soutěžíme celkem 7x.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
2: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
1: Hity, které milujete.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio.

Miley Cyrus. 5 minut před 18. podvečerní, přátelé. Já jenom připomenu, že pokud jste si oblíbili pořad televize Relax Selfie s Táňou, tak už zítra se můžete těšit na nový díl, kde bude mít Táňa opravdu zajímavého hosta. Klauna z hororového cirkusu. Která z jeho tváří dorazí, tak na to se podívejte sami, ale vřele doporučuji zkouknout, myslím, že se hodně dobře pobavíte. No ale za okamžik nás na Rádiu Čas čeká pořad jiný a Film Time, ten patří jako každý týden středečnímu podvečeru. Tom Michalík už je nachystaný, no a vy všichni, co milujete Top Gun, tak dnes večer rozhodně poslouchejte Rádio Čas. Tom už se chystá, za okamžik předávám mu studio.

0: a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: majepneu.cz a jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. majepneu.cz.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Muglinovská. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Jih v ulici Sokolova. Stala se zde dopravní nehoda 3 osobních vozidel. A pozornost mějte na dálnici D2 v oblasti Brno-Jih ve směru na Brno. Autobus se střetl s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste počet řidičů, kteří riskují a na silnicích si své jízdy natáčejí. Videa pak zveřejňují na sociálních sítích a chlubí se nebezpečným chováním. Policie upozorňuje, že tím mohou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Za podobné přestupky hrozí pokuty a v některých případech také zákaz řízení.
0: Morava aktuálně.
10: Moravskoslezský region získá další lákadla pro turisty a pohodlnější zázemí pro rodinné výlety. Hejtmanství mezi projekty rozdělí přes 34 milionů korun. Kde všude se zázemí zlepší, nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
11: V rámci turistické infrastruktury jsme podpořili 34 projektů, které byly velmi zajímavé, aby jsme podpořili cestovní ruch, který má významný dopad pro Moravskoslezský kraj, především ekonomicky. Jsou to standardně záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, ale tam máme pump tracky, bike parky, které zase vedou, ale taky sociální zázemí.
10: V Brně čeká Mahenovo divadlo pořádná oprava. Vyjde zhruba na 2 miliardy korun. Důvodem je hlavně zastaralé vybavení a technologie, které je potřeba vyměnit. Na přípravách se začne pracovat v příštích letech a město chce mít projekt hotový do roku 2029.
0: Rádio Čas, sport.
10: A český rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do nové sezóny jako jeden z favoritů. 20-letý sportovec má za sebou skvělou minulou sezónu, kdy na olympiádě získal zlato a stříbro. Po létě na inline bruslích už naplno trénuje na ledě v Nizozemsku. Zítra bude skoro jasno, místy polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Slaví 4... It's a final countdown.

0: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové hráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
3: Hezký poslech přeji všem u nového Film Timeu. Týden se s týdnem sešel, no a já jsem se tak vrátil. A právě téma návraty po letech bude dnešní náplní. I u nás, ale i v Hollywoodu se někdy točí pokračování, na které fanoušci čekají opravdu mnoho a mnoho let. Důvody jsou různé. Někdy je to málo tržeb původního dílu, nabité diáře herců, špatný scénář, no a nebo zkrátka vyprchání zájmu na straně fanoušků. Ono natočit pokračování úspěšného filmu není jenom tak. Natož po dlouhých letech. Své by mohl vyprávět třeba Eddie Murphy. Před 2 lety se vrátil ve své ikonické roli Axla Foleyho jako policajt v Beverly Hills.

0: Ano, už třetí díl z roku 1994 u fanoušků úplně nedopadl nejlépe. No a podobně na tom byl bohužel i návrat. Diváci sice ocenili Marheho formu, ale upřímně z toho vznikl jen další typický film Netflixu. Jak to přišlo, tak se na to záhy zapomnělo. A bohužel stejně dopadl i návrat slavné parodie Bláznivá střela. V nové verzi si poručíka Drebina zahrál Liam Neeson. Snažil se. Ve filmu najdeme několik opravdu vtipných momentů, ale ono v dnešní době na upřímně zaujmout parodii, to není úplně jednoduché, což by mohli potvrdit také tvůrci Scary Movie. Jinak třetí díl Bláznivé střely a nového pokračování dělí 31 let.
1: Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Tak a teď tady mám jeden filmový návrat, na který se čekalo hodně let, ale povedl se, a to více než na jedničku. Předčil veškerá očekávání. O čemže mluvím? Návrat Top Gunu. V roce 1986 se jednalo o obrovský hit a přitom se spíše čekalo, že ho převálcuje jiná franšíza. Železný orel. No, nestalo se, stal se pravý opak. O pokračování Top Gunu se mluvilo prakticky hned. Ale sladit kalendáře hlavních hvězd, tak to nebylo jenom tak. Reálné obrysy začala dvojka mít až v roce 2010, kdy se začala oficiálně vyvíjet.

0: Jenomže vše nejprve zkomplikovala tragická smrt režiséra Tonyho Scotta. Po ní se projekt odložil a znovu se vše nastartovalo až v roce 2017. Režie se tenkrát ujal Joseph Kosinski. Natáčelo se o rok později, jenže následnou premiéru zase oddálil COVID-19. Takže jsme se nakonec dočkali až v roce 2022. Ale to čekání se vyplatilo. Film utržil přes 1,5 miliardy dolarů, odnesl si Oscara za nejlepší zvuk, takže ano, takhle přesně vypadá povedený návrat po letech. A vlastně další takový případ tady budu mít za chvíli.
1: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V roce 2015 do kin vtrhnul film, který vlastně nikdo nečekal, a u jeho vzniku si mnozí netrpělivě ťukali nervozitou na čelo. Režisér George Miller se totiž vrátil ke své slavné značce Mad Max alias Šílený Max, a to po dlouhých 30 letech. Otázka byla, jakou bude mít formu. V době natáčení mu táhlo na 70. A co se týče filmu, v novém tisíciletí natočil jen dvojici animáků Happy Feet. Ale stalo se něco, co opravdu nikdo nečekal. Nový Mad Max s podtitulem Fury Road byl naprostý hit.
2: My name is Max. My world is fire and blood.

0: Ikonickou roli po Melu Gibsonovi převzal Tom Hardy a film vlastně utáhl svým charizmatem. V celém snímku řekne jen nějakých 63 vět. Ale film je hlavně vizuální laskomina s prvotřídním soundtrackem. Poprávu bývá považován za jeden z nejakčnějších v historii kinematografie. No a nakonec toho bylo také 6 Oscarů. Za střih zvuku, výpravu, kostýmy a masky. Klobouk dolů, pane Miller. Tenhle návrat se opravdu povedl.
1: Film Time na Rádiu Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Život plyne dál.

0: čas.
1: No a jdeme na pokračování filmů, které se spíše nepovedly. No, nebudeme chodit kolem horké kaše. Rovnou řeknu, že jsou to filmová pekla, která ničí původní odkaz. V úvodu jsem zmínil americké filmy, teď bohužel dojde na domácí počiny. Tuzemským pokračováním po letech se nedaří. A podle mě je to důkaz, že starší filmy měly své kouzlo. Vznikaly pro jiné publikum a hlavně jen nápad přivést zpět oblíbené postavy nestačí. Chce to i příběh, pointu anebo vtip. Proto nakonec bohužel dostaneme filmy jako Sněžinky a Machři po 25 letech. Za mě je to vlastně jen vzpomínání starších herců na to, že byli mladší. A replikují se staré hlášky, jenže ty už v dnešní době nefungují a lidé se u toho nezasmějí. Bohužel může být ještě hůře. A tím mám na mysli pokračování Saxany z roku 2011. Saxana, lexikon kouzel. Na tohle se dívat vyloženě bolí. I ta původní Saxana má lepší triky a celkový vizuál. A nejsmutnější na tom všem je, že se jedná o poslední film režiséra Václava Vodlíčka. Do třetí se tady mám ještě pokračování Dědictví, aneb kurva se neříká, od Roberta Sedláčka. Tohle bych přirovnal právě k těm Sněženkám a Machrům. Prostě se jenom díváme na herce, kteří od původního filmu zestárli. A jestli jste ten film viděli, sami si položte otázku, jestli jste se u něho vlastně zasmáli. Já si myslím, že vás moc nebude. Jak říkám, ne vždy je návrat po letech dobrým nápadem. No a za malou chviličku pro vás mám ještě jeden film, kde se to vlastně povedlo tak nějak napůl. Více za chvíli.
0: Film Time na Radio Čas.
2: Radio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Měli jsme tady filmové návraty povedené, vyloženě špatné, no a poslední dnešní případ bude tak nějak napůl. Beetlejuice, Beetlejuice. Když jste tohle jméno v roce 88 řekli třikrát, objevil se bubák Michael Keaton a nadělal pořádnou paseku. To vše pod vedením režiséra Tima Burtona. Tento film je v některých kruzích doslova kult. No, já osobně ho mám hodně rád. No a Tim Burton se k látce vrátil před 2 lety. V tomto případě šlo o pokračování po 36 letech.

0: Kromě režiséra se vrátilo téměř kompletní obsazení, včetně Winony Ryder, Michaela Keatona a Catherine O'Hara, pro kterou to byla jedna z posledních rolí. Příjemným osvěžením byla účast Moniky Bellucci a Jenny Ortegy. Ale jak jsem řekl, těžko říct, jestli se tohle pokračování povedlo. Fanoušci to vidí různorodě. Každopádně jedno se musí nechat. Film vypadá parádně po vizuální stránce. No a pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden u dalšího Filmtimeu.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej.
10: Více o nabídce na byd.com.
3: Radio Čas.

0: Hra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Slaví
2: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čujte. Hity, které milujete.

0: se vlny Rádia Čas, posloucháte hity, které milujete, a od mikrofonu vás opět po týdnu zdraví Inuš Závorková. Přátelé, ani nevíte, jak jsem se těšila, až vám budu zase dělat společnost. Tentokrát spolu probereme podzim, mám pro vás taky několik exkluzivních novinek, no a dneska si vám výjimečně možná i trošičku postěžuju. Uvidíme, tak zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Dozněl nám další hit, který milujete, tak se společně se mnou a s rádiem Čas pojďte podívat na téma, které se nás momentálně všech bez výjimky týká. Před týdnem nám začal podzim, na který se hodně z nás opravdu těšilo. Já jsem za ten týden ale bohužel stihla narazit už na dvě věci, co mi vadí. Tak za prvé, střídání teplot. Ráno zima, přes den teplo, ve kterém má člověk chuť být pomalu už jen v tričku a večer zase pořádné chladno. Kdo se v tom má vyznat a hlavně, co si pak vzít na sebe? Když už konečně vyjdeme ven, je tu pak taky vánoční zboží v obchodech. Nevím jak vy, ale já ještě v září úplně nepotřebuju kupovat čokoládového Mikuláše. Radši bych si v klidu užila podzimu. Přátelé, věřím, že v tom nejsem sama, ale pojďme to brát spíš jako takovou společnou připomínku a nenechme si ani jedním zkazit náladu. Mnoho z vás nám před týdnem psalo, že jste se na podzim opravdu těšili, tak si ho koukejte pořádně užít. Teď už další hit, který milujete.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je vaším parťákem i při dnešním zářijovém večeru, tak si ho pojďme společně ještě více zpříjemnit. Už příští sobotu startuje nová řada Stardance a my tak budeme mít opět možnost sledovat, jak české hvězdy zazáří na tanečním parketu. To, že bude letošní řada plná novinek, už víme. Mně ale dnes ráno na sociálních sítích přistála jedna zajímavá zpráva, o kterou bych se s vámi chtěla podělit. Co byste říkali na to, kdybyste mohli být součástí přímého přenosu? Určitě si počkejte, více už za chvíli na Rádio Čas.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Rádio Čas.

0: Na Radio Čas posloucháte hity, které milujete. Ve Stardance uvidíte hvězdy, které rozzáří taneční parket. Pokud mohu radit, teď nás opravdu dobře poslouchejte, protože mám pro vás exkluzivní novinku ze světa této taneční soutěže. Mně dnes ráno na sociální sítě přišla hlasovka od samotného Tomáše Matonohy, kterého v letošní řadě uvidíme. Máme přísledovat jejich instagramový a facebookový účet, kde se postupně budou objevovat města, ve kterých si můžeme zasoutěžit o lístky na přímý přenos. Soutěž probíhala dnes, ale zapojit se do ní můžete ještě i zítra, takže určitě nažavte telefony a třeba to budete právě vy, kdo se na Stardance pojede podívat přímo do Prahy. Tak co vy na to? Zkusíte štěstí? Teď už opět další hit, který milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Do krásna vede cesta, překrásná.
3: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspar. Muzeum řeznictví.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: I po 7. hodině večerní je s vámi Rádio Čas a spolu s ní dnes i Inuš Závorková. Přátelé, kdo mě zná, ví, že jsem jedním z největších fanoušků kapely Vesna. Zaujala mě už před 3 lety, kdy jela reprezentovat Česko na hudební soutěž Eurovize. Od té doby její popularita stoupá a Vesna vydává jeden hit za druhým. Pokud nás pravidelně posloucháte, určitě už Vesnu znáte. Já vám ale za chvíli povím hned 2 novinky, která této kapela nedávno oznámila. Tak zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas.

0: Před 3 lety zazářila na Eurovizi, od té doby její popularita jenom roste. I o kapele Vesna se bavíme v dnešním vysílání Rádia Čas. Jak jsem říkala, pokud Rádio Čas ladíte pravidelně, Vesnu už od nás určitě znáte. Já jsem vám ale slíbila hned 2 novinky, které kapela nedávno odhalila. Tak za prvé, Vínečko. Tak se jmenuje nová píseň, kterou Vesna vydala teprve před 10 dny, ale která už stihla ovládnout žebříček českého popu. Na YouTube se řadí mezi 5 aktuálně nejlepších skladeb české populární hudby a diváci v komentářích nešetří chválou. Pokud byste si ale chtěli Vínečko poslechnout i naživo, budete mít příležitost. To je totiž ta druhá novinka. Po kompletním vyprodání koncertu ve Fóru Karlín, kde vystoupí už za pár týdnů, přidala Vesna ještě druhý termín, a to 11. května příštího roku. Prodej vstupenek už je vzpuštěn, takže pokud máte jako já Vesnu rádi, určitě si nenechte tenhle výjimečný koncert utéct. Jste s Rádiem Čas?
1: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Radio Čas, od mikrofonu vás zdraví Inuš a společně se věnujeme hitům, které milujete. Léto už máme definitivně za sebou, nebylo by ale od věci nechat si tam někde vzadu v hlavě myšlenku na to další. Pokud jste fanoušky velkých letních festivalů, mám pro vás první jméno, které se objeví v příštím ročníku Colors of Ostrava. Kdo to je a s čím vystoupí, prozradím už za chvíli na Radio Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Na Rádio Čas nám dozněly poslední tóny hitu, který milujete, a tentokrát od nikoho menšího než od Robbieho Williamse. Přátelé, kdo jiný než právě tato hudební hvězda by lépe začal řadu jmen, které už příští rok uvidíme na festivalu Colors of Ostrava. Konkrétně vystoupí Robbie Williams 21. července se svým nejnovějším albem Britpop. Zároveň se ale samozřejmě můžete těšit i na jeho největší hity, kterých je opravdu požehnaně. Příští rok to totiž bude už 30 let, co je Robbie Williams na hudební scéně, tak si sami můžete domyslet, jak velkou spoustu skladeb už má na kontě. Jak říkám, do dalšího léta ještě daleko, ale pojďme mít něco, na co se můžeme těšit. Co říkáte? Teď už opět hity, které milujete, a já vám přeju hezký večer s Rádiem Čas.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
10: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Slaví
2: a už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
3: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Slaví čtyři...
2: A
3: už dost! To bylo naposled! Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové hráno s rádiem Čas.
2: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda po zadním, po předním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Slaví čtyři...
2: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás. Pohodové ráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Let's move!

Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Radimem a Lenkou.
1: Slaví
2: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Ty jsi jak normálně hračka na klíči. Tak už se mluvám, už jsme pás, pohodové hráno s rádiem Čas.
1: Dobrá nálada, pohoda a harmonie každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

chcete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Radio Čas. Hity, které miluje.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse.
1: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale nakrvavo. Protože Mates ten hop normálně takhle nežere. Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
2: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už v pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Chelsea.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.